Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na Krokodýlu se stále užíváme hit za hitem a my se podíváme na modernější zázemí v Židenicích. Tam totiž rostou nové budovy a ty budou pro seniory a právě tohle nabídnou. Nevyhovující zázemí ze 70. let vystřídají moderní budovy. V brněnských Židenicích roste nový domov pro seniory Mopova. Místo jedné původní budovy dělníci staví dva moderní pavilony, které nabídnou zelené střechy a terapeutickou zahradu. V novém areálu bude místa pro 300 klientů, což je o 75 více než dříve a to je paráda. Díky za to. Teď už další pro vás. Jarek přeje hezký poslech.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Na mýtné a kolik se vybralo, se podíváme právě teď ve vysílání Krokodýla, protože suma je to pěkná.
1: Za první pololetí vybral stát na mýtném 10,07 miliardy korun. Meziročně je to o 5,7% více. Přes 54% zaplatili zahraniční dopravci. Většinu z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, a to 88%. Zbytek je za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy.
0: Toliko mýtné a kolik se vybralo, teď už za dalšími hity spěcháme, zdravíme všechny řidičky a řidiče, pokud jedou po dálnici D1 nebo D2, pohodu za volantem a užívejte hit za hitem.
2: Chcel by som nájsť takého človeka, čo tak jak ja sa oblieka, na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Predstav si,

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

spojujeme s těmi nejnovějšími. A do toho to nejlepší z českých hitů. Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a celou Jižní Moravu. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále se

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Potkají se dvě kamarádky a ta jedna se ptá druhé. Hele, jak je možné, že ti ten tvůj dává tolik peněz, když říkáš, že je lakomej? No to je jednoduchý. Pokaždý, když se spolu pohádáme, tak mu vyhrožuju, že se odstěhuju k mamince. No ale kde bereš ty peníze? On mi dává vždycky peníze na vlak.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Teď už nejsem

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5 hodin 31 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den. V úterý 28. července ze studia Rádia Klubu Dil přeje Tonda Kala. Pokud si říkáte, dneska se mi špatně spalo, to bude tím úplníkem. No prosím vás, ne, ten to nesvádíte, ten bude až zítra odpoledne, pokud se nepletu v nějakých, myslím 16.29 nebo 15.29. Takže jak říkám, tím to asi nebylo. Možná to bylo tím, že jste po víkendu nebo po dovolené přišli do práce a nebylo toto úplně pravé ořechové. Doufujeme, že to bude to pravé ořechové pro Viktory, kteří právě dneska v úterý 28. slaví svůj svátek. Venku máme nějakých 17 stupňů, odpoledne nás čeká výrazně víc, mělo by to být až ke 30, ale to zcela určitě podrobně probereme. Musím pozdravit na benzinku do Kuřimy, ráno jsem se tam zastavoval a paní tam zatím nikoho neměla, usmívala se ostatně tak, jako vždy, tak doufám, že nejenom jí, ale nám všem to dneska bude fungovat tak, jak má. Dobré ráno, dobrý den.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3 minuty a bude 6:45. Přejeme dobré ráno, jak to vypadá venku, třeba s teplotou. Tak v centru Brna v téhle chvíli měříme nějakých 17 stupňů. Vyškov hlásí 16, Žďár nad Sázavou 12, Břeclav skoro 17. Dneska nás čeká letní den. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, kolem poledne a odpoledne vývoj kupovité oblačnosti a většinou polojasno. Prše dneska nemá. Teploty na severu kraje lokálně jen kolem 26, jinde až 31 stupňů. Dobré ráno.
0: Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Na rádiu Krokodýl zaznělo nejlepší den mého života. Uvidíme, jestli právě ten dnešní 28. červencový den bude pro vás tím opravdu pravým. Aby to třeba bylo, to vám přejí ze studia Rádia Krokodýl Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, přijeme krásné ráno. V Pasohlávkách se dnes koná preventivní akce zaměřená na cykloturistiku, víc už za chvíli.
0: Co si dáme po šesté? Například Sabrinu Carpenter. Bude i Ricky Martin. A chystá se i Slza. Pokud se třeba dneska vychystáte na koupaliště, bude to dobré. Pravda, teď tam máme celkem ještě chladno, nebo chladno, je tam nějakých 17 stupňů, ale odpoledne čekáme po Moravě teploty výrazně vyšší. Na severu, pravda, možná jen kolem 26, ale jinde 28 až 31 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Pasohlávkách na Brněnsku dnes proběhne preventivní akce zaměřená na cykloturistiku. Policisté se budou od 9:30 pohybovat na cyklostezce v blízkosti kempu. Zaměří se na bezpečný pohyb cyklistů, význam a povinnost cyklistické přilby nebo povinnou výbavu kola.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: 4 měsíce trvající kontrolní akce inspektorů České obchodní inspekce a policistů odhalila v tržnici v Hatích 7270 padělků. To celé v hodnotě originálního zboží 41,3 milionu korun. Šlo zejména o oblečení, obuv, kabelky, peněženky a další výrobky s padělanými značkami.
2: Rádio Krokodýl. Svitavsko.
1: U Litomyšle na Svitavsku včera ráno při nehodě osobního a nákladního auta zemřeli 2 lidé, 2 osoby jsou zraněné. Vozidla se střetla čelně, příčinu neštěstí policisté zjišťují. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o 1 místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová, již na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce a je tak i nadále 9. Češkou v pořadí WTA.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Klidné silnice zkontrolujeme společně s Jakubem.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Ve sledované oblasti nemáme zatím hlášené žádné výraznější komplikace. Co se týče uzavírek, v Brně v Komíně na ulici Branka v úseku mezi ulicemi Hlavní a Kristenova neprojedete kvůli opravám. Omezený provoz je také například na opuštěné ulici na úrovni městského úřadu. A na hlavním tahu ze Svitav do Brna vázne doprava za Letovicemi a také v Lipůvce. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 2,5 minuty po 6. hodině, ranní skrokulíla, přejeme dobré ráno.
1: Krásné ráno, a protože nám teploty půjdou nahoru, máme pro vás i dnes osvěžující letní drinky od Krokodýla zadarmo, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přijímají novou sekretářku. Kolik úderů za minutu zvládnete? Promiňte, já myslela, že hráte písařku a ne karatistku.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Hříšný tanec za námi a teď na Krokodýlu před námi pohled do historie na 28. červenec. Toho dne roku 1353 byla Anna Svídnická, třetí žena Karla IV., korunována českou královnou. V roce 1420 proběhla korunovace Zikmunda Lucemburského za českého krále. Moc se mi líbí rok 1916. Plzeňská radnice vyhlásila bezmasé dny. Podle nově vydaného nařízení řezníci nesměli prodávat maso dokonce dva dny v týdnu, ve středu a v pátek. A dokonce i plzeňské restaurace směly v týdny nabízet jen bezmasé pokrmy. Ale s nějakým životním stylem to asi nemělo nic společného. Chudoba, to byl asi ten hlavní důvod. V roce 1969 při železniční nehodě v Bezděčině zahynulo 23 lidí. A pak tady máme další katastrofu. V roce 1976 se stala největší letecká havárie ČSA na území ČSSR. Letadlo na lince Praha-Bratislava po automatickém vypnutí motoru z důvodu nesprávné pilotáže spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. A pouze 3 cestující nehodu přežili. Co zmíníme ze světa, tak tady toho opravdu moc není. Například můžeme 1821 Peru vyhlásilo nezávislost na Španělsku. A třeba v roce 1935 poprvé vzletl bombardovací letoun Boeing B-17 Flying Fortress. A ještě taky zmíníme třeba rok 1945, kdy při nárazu bombardéru B-25 do mrakodrapu Empire State Building v New Yorku zahynulo 14 lidí. A v roce 1984 byly v Los Angeles zahájeny letní olympijské hry. Pokud se nepletu, bez české nebo vlastně východoevropské účasti. Kdo dneska slaví narozeniny? Například Michal Kocáb má dneska 72. narozeniny. Brňačka Alena Antalová slaví dneska 54. A dramatik, spisovatel a také politik Milan Uhde slaví dneska kulaté 90. narozeniny. Svátek, tak ten právě dneska slaví Viktor, ale třeba také Viktorín. A dnes je světový den hepatitidy. Vidíte, jsem se nechal minulý týden zrovna očkovat. Tak uvidíme, snad to dobře všude dopadne. Pokud dneska vy něco slavíte, tak mi gratulujem. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Ricky Martin a Maria na Krokodýlu 9 minut před plus 7, kdy v centru Brna máme 16,5 stupně, Vyškov hlásí 14,5, Břeclav necelých 17, Hodonín necelých 15. Ve Žďaru nad Sázavou mají ještě chladněji, tam je 11,5, odpoledne bude ale léto. Čeká se 28 až 31 stupňů, sem tam mraky pršet nemá, na severu kraje lokálně jen kolem 26.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. V Ivančicích na Brněnsku včera hořela střecha dvorní přístavby třípatrového bytového domu s pobočkou České pošty. Hasiči z budovy evakuovali desítky lidí, záchranáři jich ošetřili 19. Jelikož šlo o městský nájemní dům, nabídlo město zájemcům náhradní ubytování. Premiér Andrej Babiš a první místopředseda vlády Karel Havlíček by mohli příští rok na jaře navštívit Čínu. Návštěva na úrovni vlády by podle premiéra mohla přinést konkrétní ekonomické výsledky. Francouzská policie včera zadržela muže, který v Paříži pobodal 3 ženy, z nich 2 mají těžká zranění. Motiv útoku vyšetřovatelé zjišťují. V anglickém fotbale budou testovat pravidlo, jež má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Fotbalová asociace včera oznámila, že pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže v nové sezóně. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balans. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: celou jižní Moravu.
1: Minutu po půl sedmé na Krokodilu prozradíme, jak je to s tím osvěžováním. Rozdáváme 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Je to probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu, tedy včetně dětí a také těhotných žen.
2: Do ulic jsme za vámi vyrazili i včera, tak si to pojďme připomenout.
3: Je to tady, Krokohlídka dělá radost přímo na Jakubském náměstí. Tady máme posluchače.
4: To je nejlepší rádio v Brně, který poslouchám vždycky na chalupě, když grilluju a chlastám.
3: Tak a probiodrink pro tebe.
4: Děkuju moc.
5: Jsem Milada a ráno jsem slyšela v rádiu, že Krokodil bude rozdávat na Jakubském náměstí drinky pro bio, tak jsem si přišla. Těším se, jak budou osvěžující.
1: Tak dneska, když to slyšíte právě teď, tak se můžete stavit odpoledne na Moravském náměstí. Tam budeme rozdávat.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrazíme na silnice, slovo má Kuba.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Ve sledované oblasti nemáme zatím hlášené žádné výraznější komplikace. Co se týče uzavírek, v Brně v Komíně na ulici Branka v úseku mezi ulicemi Hlavní a Kristanova neprojedete kvůli opravám. Omezený provoz je také například na opuštěné ulici na úrovni městského úřadu. A na hlavním tahu ze Svitav do Brna vázne doprava za Letovicemi a také v Lipůvce. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy v Tánce Koktelšár.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po plus 7 míříme za dětmi a v mateřské školce v Žabinách se jich ptáme: děti, kdo u vás častěji používá nářadí, maminka nebo tatínek, a k čemu?
2: Třeba můj táta třeba s tím vyrábí kolíky se strejdem Dušanem a můj strejda Dušan vyrábí linky, skříňky a vyrábí židlo skleněné.
3: Můj taťka třeba staví žebříky kovové a taky třeba staví domy.
4: Mamka nejčastěji používá šroubovák.
5: U nás vůbec nepotřebují nářadí.
6: Oni asi mají hodinovýho manžela.
1: Přesně tak. A kde u vás doma používá šroubovák?
6: Tak jako umíš si mě třeba představit s vrtačkou nebo s něčím takovým? No,
1: pardon.
6: Tak vidíš.
1: Ne,
6: tak
1: neumím. Vidíš.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Za 3 minuty bude 3:15. Společnost vám dělá Radio Krokodýl. Jak je venku? V Brně máme 17 stupňů, Břeclav hlásí 16,5, Znojmo 15, Vyškov necelých 15. Odpoledne nás čekají letní teploty 28 až 31, pršet dneska nebude.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Jihomoravský krajský úřad se bude muset znovu zabývat vlivy plánované tramvajové tratě v takzvaném jižním centru v Brně. Jedná se o zhruba 2 kilometry tratí, které mají obsloužit nově vznikající čtvrť a plánované nové hlavní nádraží. Hasiči včera ukončili zásah u výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Vlastník tak může začít s demolicí budovy. Celou stavbu musí odstranit nejpozději do 15. prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí zbourat do 6 týdnů. Žaloba, kterou chtěl Filip Turek podat na prezidenta Petra Pavla, nepřijde. Poslanec po půl roce, kdy tvrdil, že na její přípravu neměl čas, potvrdil, že na celou věc změnil názor a žalobu nepodá. Fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Za domácí dvakrát srovnal nigerijský útočník Kwadri Adediran. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: No je to nejlepší po ránu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: 8,5 minuty a bude 7 hodin, přejeme vám dobré ráno.
2: Hezké ráno a přátelé, pokud vás fascinuje noční obloha, tak v srpnu si přijdete na své, na mimořádnou astronomickou podívanou se můžete těšit ve středu 12. srpna. Česko čeká výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky, protože měsíc bude krátce po novu a nebude svým svitem rušit noční oblohu. Doporučuji si to nenechat ujít, protože stejná situace se znovu ve světě odehraje až v roce 2045 a navíc byste si museli zaletět až do Ameriky.
1: Půjdeš?
2: Jako do Ameriky?
1: Ne, tak ne, podívat se na to noční oblohu.
2: Pokud do té doby neusnu, hele.
1: To je trošku problém, dobré ráno.
0: Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krok.

0: Robin Schulz a Sugar na Krokodýlu, minutu a čtvrt před 7 hodinou raní.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Zveme vás do muzea. Hledáte program pro celou rodinu? Technické muzeum v Brně vás zve na Schlanghammer v Hamrech nad Sázavou na akci Věda hrou. Čekají vás chemické a fyzikální pokusy, technické vynálezy, slavní vědci i ukázky práce kovářů na bucharu a ručních kovadlinách. Přijďte si užít den plný zábavy i poznání už tuto sobotu od 10 hodin. Více na www.tmbrno.cz.
0: Bude 7 hodin na Rádiu Krokodýl, jsou připraveny další zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
4: Pěkné ráno. Policie kontrolovala stovky míst v Česku kvůli výhrušce bombou. Podrobnosti za chvíli.
0: Co dáme po 7? Dasha Austin. Budou také Unique 2 a taky třeba Mirai. Léto pryč není, dneska ho čekáme. Teplota zatím otálí na stejných hodnotách. V Brně necelých 17, Vyškov 14,5, Břeclav 16,5, Žarná Sázavou 12. A teplota čeká, až se rozběhne nahoru, a rozběhne se hodně, protože odpoledne čekáme při jasné nebo skoro jasné obloze až 31 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 7, pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Chovatelům v brněnské zoo se poprvé podařilo odchovat úžovku sanmartinskou. 9 mláďat nyní vyrůstá v teráriích v chovatelském zázemí. Až zesílí, zoo je nabídne darem nebo vymění s dalšími zahradami v republice i v Evropě. Policisté od včerejšího rána prověřovali hromadnou výhrušku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Prohledávali například sídlo Ministerstva životního prostředí. Závažnost výhrušky hodnotí jako nízkou.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
4: Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Dolní Cerekve a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Hrádek. Cílem průzkumu je ověřit možnost vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. V předběžném výběru jsou 4 lokality. Kvůli problému s kolenem si deblová světová jednička Kateřina Siniaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové kurty by se měla vrátit až za týden v Torontu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, slovo má Kuba.
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Se zdržením v koloně počítejte na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2. Momentálně už od exitu 3 na Modřice. Ucpává se také D1 u exitu 196 směr Praha a v protisměru, tedy na Vyškov, za 194. kilometrem srazil nákladák zvíře. Provoz blokuje částečně, doprava tam zpomaluje. A v Brně zůstává provoz zatím spíše klidný. Výraznější zdržení je pouze na Zvonařce u Durnichu směr Černovice. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistán Jakub Telšár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě a půl minuty po 7 hodině ranní chystáme na Krokodýlu 4 vstupenky na koupaliště Biotop v Komárově. A proč je chystáme?
1: Protože vás čeká soutěž s brněnským Hantecem. Už za chvíli buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? To je jednoduchý. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: V 7 hodin a 10 minut máme na Krokodýlu připravené 4 stupenky na koupaliště Biotop v Komárově.
2: No a vy si o ně můžete právě teď zavolat do studia na 603 103 103. Žanek vám položí otázku.
1: Takže Žanku, co dneska chceme zjistit?
3: Gomity, co to je? Pasové cunt?
1: Pasové cunt, co to může být? Rádio Krokodýl, dobrý den. Halo?
4: Dobrý den, zdravím, tady Petr Buriana.
1: Dobrý den, Petře. Dovolal jste se správně na Hantec. Slyšel jste otázku Žankovu?
4: Ne, bohužel neslyšel.
1: Ptal se, co to je pasové cunt.
4: Pasové cunk.
1: Cund.
4: Pasové cunk. Já si myslím, že pasový cunk je projížďka Brnem.
1: Dobře, tak úplně jako jinde. Jenom pardon, je to cund, na konci je d, není to cung, pasové cund. My jsme se zeptali Brňanů a když budete dobře poslouchat, tak se to dá odvodit, takže poslouchejte.
5: Tak asi špatnýho, jakoby na něco takovýho.
6: Drek, krám, zmetek.
7: Že je to špatný, prostě šmejt.
8: No, že je to špatný, škaredý.
9: Práva nějaká, špatná blba.
1: Tak, jednou to tam zaznělo, jak jsem říkal, tedy pasové cund.
4: Ano, ano.
1: Takže co to je?
4: Špatný výrobek.
1: Špatný výrobek to není? Zkuste to poslední, co tam zaznělo? Aby jsme pro vás mohli mít dobré cunt? Tak to musíte.
4: Tak dobrý výrobek.
1: Ne.
2: No tak jsme se snažili vám napovědět.
1: Dobrý, tak nic, tak se mějte moc hezky. Naschledanou, zkusíme to ještě jednou.
2: Tak to nás mrzí, jsme mysleli, že to je takhle jako na zlatým podnose.
1: Ne. On to nebyl zlaté podnos, to bylo něco úplně jiného. Rádio Krokodýl, dobrý den.
10: Dobrý den, ahoj, tady Jana.
1: Ahoj Jani, víš, co je to pasový cunt?
10: Špatná zpráva.
3: Pasový cunt je špatná zpráva.
1: A my máme dobrou zprávu, protože se vyhrála 4 stupenky na koupaliště Biotop v Komárově.
2: Tak vám blahopřejeme.
1: Zatím naschranou.
10: Ahoj.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 7 hodin 17,5 minuty vy posloucháte Rádio Krokodýl, kde Katka připravila stručné zprávy.
1: A Tonda má předpověď počasí.
0: V Brně máme 18 stupňů, ve Žďáru 13, ve Vyškově necelých 16, 17 stupňů už hlásí Břeclav. Dneska, jak by mělo být, očekává se jasno nebo skoro jasno kolem poledne a odpoledne vývoj kupovité oblačnosti a většinou polojasno. A teploty letní 28 až 31 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Archeologický výzkum pod budoucím bytovým domem vedle železničního areálu takzvané Malé Ameriky v ulici Nové Sady v Brně odhalil základy průmyslových budov z 18. století i dvě historické železniční točny. Informovala o tom společnost Archaia Brno. Prezident Petr Pavel včera na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce jmenoval 15 nových soudců a také předsedkyni Krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně této instituce Daniela Teterová. Nevzdáme se, uvedl to včera francouzský prezident Emmanuel Macron při setkání s hasiči. Oblast na jihozápadě Francie se potýká s rozsáhlými lesními požáry, které spálily už více než 42 tisíce hektarů. Úřady evakuovaly přes 200 tisíc lidí. Podle Macrona budou následující týdny těžké. Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa pátá. Stejnou pozici obsadil Dan Vorlíček a pomohl českému týmu k zisku bronzu. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
0: 11 minut a bude 7:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
4: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6. až 18. hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
2: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
5: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
6: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
5: Amethyst Welt Maisau.
6: Více na amethystwelt.at.
7: Rádio Krokodýl.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Jasně, já ti splním přání, Trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
11: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
2: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: celou jižní Moravu.
1: 7 hodin 30 minut tomu, jak pak to je s tím letním osvěžením?
2: No každý den, všední den mezi vás vyráží naše krokohlídka do ulice a rozdává tento týden 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Je to probiotický nápoj pro celou rodinu, takže si můžou pochutnat děti i těhotné ženy.
1: A kde jste si pochutnávali včera?
3: Je to tady, krokohlídka dělá radost přímo na Jakubském náměstí. Tady máme posluchače.
4: To je nejlepší rádio v Brně, který poslouchám vždycky na chalupě, když grilluju a chlastám.
3: Tak a pro biodrink pro tebe.
4: Děkuju moc.
5: Jsem Milada a dávno jsem slyšela v rádiu, že Krokodil bude rozdávat na Jakubském náměstí drinky pro bio, tak jsem si přišla. Těším se, jak budou osvěžující.
1: Dneska se můžete osvěžovat společně s námi odpoledne na Moravském náměstí.
6: Dopravní servis Rádia Krokodil.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
7: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Se zdržením v koloně počítejte na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2. Momentálně už od exitu 3 na Modřice. Ucpává se také D1 u exitu 196 směr Praha a v protisměru tedy na Vyškov za 194. kilometrem srazil nákladňák zvíře. Provoz blokuje částečně, doprava tam zpomaluje. A v Brně zůstává provoz zatím spíše klidný. Výraznější zdržení je pouze na Zvonařce u Durnichu směr Černovice. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistán Jakub Telšár.
1: Kubo, děkujeme, pojďme na D1. Směr Brno, kilometr 148, stojí po dopravní nehodě odstavené osobní auto. V místě se tvoří kolona dlouhá přibližně 1 kilometr. Šťastnou cestu.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zladíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé jsou na řadě děti.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, kdo je to zazobaný člověk.
3: Že je hrozně hladový. I že třeba dupe, že chce něco jiného. Že nemá rád nějakého kamaráda. Že je strašně moc zlej. Že hrozně kouří. Že má rád myši. Že je vyklobaný. Má vyklobaný oči. Že asi mu vypadl zub.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: All Stars Band na Krokodýlu dozněli 4 minuty před 7:45, kdy máme v centru Brna už 19 stupňů, 18 je ve Vyškově, ve Znojmě 16, v Jihlavě stupňů 12. Odpoledne to bude výrazně teplejší, 28 až 31, dneska déšť nečekejme.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. V Ivančicích na Brněnsku včera hořela střecha dvorní přístavby třípatrového bytového domu s pobočkou České pošty. Hasiči z budovy evakuovali desítky lidí, záchranáři jich ošetřili 19. Jelikož šlo o městský nájemní dům, nabídlo město zájemcům náhradní ubytování. Premiér Andrej Babiš a první místopředseda vlády Karel Havlíček by mohli příští rok na jaře navštívit Čínu. Návštěva na úrovni vlády by podle premiéra mohla přinést konkrétní ekonomické výsledky. Francouzská policie včera zadržela muže, který v Paříži pobodal 3 ženy, 2 z nich mají těžká zranění, motiv útoku vyšetřovatelé zjišťují. V anglickém fotbale budou testovat pravidlo, jež má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Fotbalová asociace včera oznámila, že pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže v nové sezóně. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
4: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
8: No vám i tobě a taky tobě.
9: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8,5 minuty a bude 8 hodin. Dobré ráno přejem.
2: Hezké ráno. Brněnská architektonická ikona Villa Tugendhat slaví významné jubileum, a to 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. No a oslavy tohoto milníku vyvrcholí ve dnech 7. až 9. srpna, což je příští týden pátek až neděle, unikátním vizuálním projektem Light Up Tugendhat. Po dobu tří večerů se světoznámá vila a její okolí promění v dechberoucí plátno pro videomapping a světelné instalace. No a skvělou zprávou je, že vstup pro veřejnost je na tuto mimořádnou akci zdarma.
1: Byla suš?
2: Ve Villa Tugendhat. No. Byla jsem před její rekonstrukcí, jsem to zatím ještě nestihla.
1: Počkej, ale ta byla někdy před 20 lety. Aha, dobré
2: jako
1: ráno.
2: Jako malá.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Zecí novinky v McDonald's. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Půl minuty a bude 8 hodin. Na rádiu Krokodýl budou zprávy a ty má Katka. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. V Paso Hlavkách se dnes koná preventivní akce zaměřená na cykloturistiku. Víc už za chvíli.
1: Po 8. Adel. Squeezer. A taky poetika. Teplota už nám stoupá, alespoň v centru města Brna. No, když se podívám, tak vlastně všude okolo. V Brně už máme 19 stupňů, Vyškov 18, Břeclav 18, ve Žďáru už se to taky zvedlo, tam mají 14 stupňů do plusu. Odpoledne čekejme 31 a déšť dneska nečekejme.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Je 8, hezké ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: V Pasohlávkách na Brněnsku dnes proběhne preventivní akce zaměřená na cykloturistiku. Policisté se budou od 9:30 pohybovat na cyklostezce v blízkosti kempu. Zaměří se na bezpečný pohyb cyklistů, význam a povinnost cyklistické přelby nebo povinnou výbavu kola.
4: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
2: 4 měsíce trvající kontrolní akce inspektorů České obchodní inspekce a policistů odhalila v tržnici v Hatích 7270 padělků. To celé v hodnotě originálního zboží 41,3 milionu korun. Šlo zejména o oblečení, obuv, kabelky, peněženky a další výrobky s padělanými značkami.
4: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
2: U Litomyšle na Svitavsku zemřeli včera ráno při nehodě osobního a nákladního auta dva lidé. Dvě osoby jsou zraněné. Vozidla se střetla čelně. Příčinu neštěstí policisté zjišťují. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová již na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále. Zůstala na 64. příčce a je tak i nadále 9. Češkou v pořadí WTA.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Novinky ze silnic má pro nás Kuba.
5: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. S kilometrovou kolonou počítejte v Brně na ulici Zvonařská směrem do centra před odbočkou na Masnou. Ucpává se také centrální část města, a to převážně na Kolišti a Lidické ulici u Moravského náměstí. Bouralo se na křižovatce ulic Hanácká a Špirková v Tuřanech, zdržíte se tam pár minut. A ucpný je příjezd do Brna po bratislavské D2, momentálně už od 4. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce.
1: Kubo, děkujeme. Pojďme také na západ od Brna, na trase mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi u Hladova. Došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Provoz je v místě řízen kyvadlově. A pozor, taky D1, kilometr 129,5 ve směru na Prahu, stojí ve stoupacím pruhu odstavené osobní auto. Kdyby něco dalšího, dejte vědět. Šťastnou cestu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Právě teď jsou 3 minuty po 8 hodině, přejem dobré ráno.
1: Krásné ráno a zase o něco tučnější je naše částka za odhalení krokodýlího zvuku. Už za pár minut nabídneme 112 200 korun, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na operačním sále. Sestro, podejte mi nástroje. Ale pane doktore, máme tu připraveného pacienta k operaci a vy tu chcete muzicírovat?

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 10 minut, to je čas, kdy nabízíme spoustu peněz.
2: A vy si o ně můžete volat právě teď na linku 603 103 103 a nabízíme 112 200 korun.
1: Kdo pak na telefonu? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Karel.
1: Dobrý den, Karliku, máte úžasný hlas.
3: Mm-hmm. Děkuji.
1: Neříkáte dětem pohádky na dobrou noc?
3: Občas.
2: To se to usíná.
1: Já bych u vaší první věty bych usnul. Bylo nebylo, nazdar. Karle, poprosíme ten tip, který jsme tady ještě neměli.
3: Tak nevím, jestli z toho neměli. Zkusím startování benzínové sekačky. Takové to než to naskočí.
1: Rozumím naprosto přesně. Jdeme si to pustit. A ona furt nestartuje, furt nestartuje.
2: Podpora.
1: Co říká arbitr?
2: Že ani startování sekačky to není.
1: Karle, je nám líto. Mějte se hezky.
2: Hezký den.
3: Taky na shranou.
1: Na shranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Krokodýl, Vaše letní rádio.

0: Kylie Minogue na rádiu Krokodýl ve chvíli, kdy je v centru Brna už 20 stupňů, ve Vyškově 19, Břeclav hlásí 19,5, ve Žďáru je stále chladněji, tam mají stupňů 15, odpoledne to bude ale s vysokými teplotami 28 až 31 stupňů na severu kraje, lokálně jen kolem 26. Teď Katka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Na Mendlově náměstí v Brně se včera propadl kus silnice. Místo bylo obehnané policejní páskou. Stalo se to po odpolední havárii vodovodu, která zhruba na hodinu odklonila taky několik linek MHD. Hasiči včera ukončili zásah u výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Vlastník tak může začít s demolicí budovy. Celou stavbu musí odstranit nejpozději do 15. prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí zbourat do 6 týdnů. Žaloba, kterou chtěl Filip Turek podat na prezidenta Petra Pavla, nepřijde. Poslanec po půl roce, kdy tvrdil, že na její přípravu neměl čas, potvrdil, že na celou věc změnil názor a žalobu nepodá. Fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Za domácí dvakrát srovnal nigerijský útočník Kwadri Adederan. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
3: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
1: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
4: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
5: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
4: Amethyst Weltmeisau.
5: Více na amethystwelt.at.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Přesně o 8:30 si pojďte poslechnout, jak to vypadá, když krokodýl osvěžuje.
2: Je to tady, krokohlídka dělá radost přímo na Jakubském náměstí. Tady máme posluchače.
3: To je nejlepší rádio v Brně, který poslouchám vždycky na chalupě, když grilluju a chlastám.
2: Tak a pro Biodrink pro tebe.
3: Děkuju moc.
4: Jsem Milada a ráno si slyšela v rádiu, že krokodýl bude rozdávat na Jakubském náměstí drinky pro bio. Tak jsem si přišla. Těším se, jak budou osvěžující.
1: Dneska odpoledne se bude rozdávat na Moravské náměstí. A co vlastně?
5: Můžete se těšit na pro bio drinky brněnské firmy Bala 21. Jde o probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu. To znamená, že si můžou pochutnat děti i těhotné ženy.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Jakub.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. S kilometrovou kolonou počítejte v Brně na ulici Zvonařská směrem do centra před odbočkou na Masnou. Ucpává se také centrální část města, a to převážně na Kolišti a Lidické ulici u Moravského náměstí. Bouralo se na křižovatce ulic Hanácká a Špirková v Tuřanech. Zdržíte se tam pár minut. A ucpný je příjezd do Brna po bratislavské D2 momentálně už od 4. kilometru.
1: Pozorujte na Znojemsku mezi Prosiměřicemi a Suchohrdly na příjezdu do Těšetic. Zasahují záchranné složky. U nehody osobního auta s nákladním počítejte tam s omezením v provozu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Vždycky úplně dostanu posluchače, kteří volají, teď budou telefony, jestli to náhodou nehrajeme po druhé. Byla čau, dneska ještě nehrálo.
2: Nebylo.
1: Ne. Já jsem úplně vyděsil.
2: Tak pojďme mezi děti.
1: Jdeme mezi děti a ptáme se dětí, jaké nástroje používá tesař.
3: Kladivo. Tesař je takový pán a může mít takové nářadí, které určitě nikdo nezná, ale někdo je zná, ale má kladivo a šroubovák a něco takového. Kladivem. Nohou a hřebíkama.
4: Tesař je můj táta. Kladivo třeba a šroubovák.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: No je to nejlepší po ránu.
2: A

0: Po půl deváté na kroku Jiru dospívala Eliša Dixon, Katka má připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: V Brně už máme 21 stupňů, Vyškov hlásí 19,5, Žďár 16, Břeclav 20,5 a Znojmo 19. Odpoledne by to mělo být jasné nebo skoro jasné, sem tam kupovitá oblačnost, většinou ale polojasno, pršet nemá a teploty letní až 31 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Týden před termínem pro odevzdání kandidátních listin pro říjnové komunální volby podalo kandidátku v Brně zatím jen několik stran hnutí. Všechna jména kandidátů zatím zveřejnili jen někteří. Policisté od včerejšího rána prověřovali hromadnou výhrušku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Závažnost výhrušky hodnotí jako nízkou. Nevzdáme se, uvedl to včera francouzský prezident Emmanuel Macron při setkání s hasiči. Oblast na jihozápadě Francie se potýká s rozsáhlými lesními požáry, které spálily už více než 42 tisíc hektarů. Úřady evakuovaly přes 200 tisíc lidí. Podle Macrona budou následující týdny těžké. Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa pátá. Stejnou pozici obsadil Dan Vorlíček a pomohl českému týmu k zisku bronzu. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style.
3: www.klimastyle.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
6: Mirá,
5: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
6: Migové,
5: Harley,
6: Single X,
5: Tomáš Klus.
6: Jdeme na Hrady.
5: 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
8: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
9: Toto je.
10: Dopravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10:30 a bude 9 hodin.
2: A nám se hlásí mluvčí brněnských strážníků Václav Kadraba.
3: Dobrý den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Opětovné porušení zákona dostihlo v noci na pondělí 65-letého muže z Břeclavska. Strážníci, kteří denně nepřetržitě kontrolují okolí nejfrekventovanějšího místa v centru, si ho všimli, jak kouří na zastávce. Hlídka městské policie muže kontaktovala, aby ho na porušení vyhlášky upozornila a ověřila si jeho osobní údaje. Lustrací ale záhy vyšlo najevo, že muž má uložený zákaz pobytu na území města Brna. Nerespektováním tohoto zákazu se tedy stal důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu. Strážníci proto obratem vyrozuměli státní policisty, kterým muže předali. Ode mě je to pro tuto chvíli vše, děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji krásný den.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí brněnských strážníků Václav Kadraba, přejme hezké úterý.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více.

0: teplota už nám stoupá. Teď máme v centru Brna už 21 stupňů. Odpoledne to bude ale minimálně o 10 víc. Čeká se až 31. Pršet dneska nebude.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Chovatelům brněnské zoo se poprvé podařilo odchovat užovku San Martinskou. 9 mláďat nyní vyrůstá v teráriích v chovatelském zázemí. Až zesílí zoo je nabídne darem nebo vymění s dalšími zahradami v republice i v Evropě.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
3: Policie pátrá po řidiči bílé dodávky, který v neděli odpoledne ujel od nehody. Při předjíždění srazil motorkářku mezi Vracovicemi a Milíčovicemi. Když žena předjížděla dodávku, řidiči začal také předjíždět. Došlo k bočnímu střetu a motorkářka skončila v příkopu.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
3: Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Dolní Cerekve a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Hrádek. Cílem průzkumu je ověřit možnost vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Kvůli problémům s kolenem si deblová světová jednička Kateřina Siniaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové kurty by se měla vrátit až za týden v Torontu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme také na silnice, slovo má Kuba.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dopravní nehoda stále překáží v Brně v Tuřanech na křižovatce ulic Hanátka a Špirkova. Ze všech stran tam doprava zpomaluje. Nárazově kolony čekejte na křižovatce ulic Vídeňská a Poříčí a také Zvonařky a Dornichu. Převážně kamiony jedou pomalu po D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, momentálně od 6. kilometru. A ucpaný je tradičně obchvat Modřic, směr Želešice. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tylšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 9:00. Přejeme vám hezké dopoledne.
1: Krásný den a startujeme 9:90, tak si je užijte.
2: Radio Krokodýl 9:90. Každý den po 9:00 vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90 v 9. Každý den po 9.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptá se lyžař. Je pravda, že sjezd z toho kopce je hodně nebezpečný? To je blbost. Všichni se zabijí až dole.
3: 99. Celou hodinu vám hrajeme na krokodýlu to nejlepší z 90. let. Z 90. let.
4: Give me a D.
5: D.
4: Give me a A.
5: A.
4: Give me a S.
5: S.
4: Give me a C.
5: C.
4: Give me a O.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Dnešní hit vašeho života na mailové adrese program@krokodil.cz vybral Mirek z Brna Obřan. Přál si legendární Daft Punk One More Time, protože mu tahle pecka připomíná jeho první lásku a krásné chvíle, na které se nezapomíná.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Krokodýl na koupáku. Po několika chladných dnech, nebo chladných, kdy to nebylo přes 30, se koupaliště opět chystají na nápor. Dneska 31, ale čtvrtek, pátek by to mělo být k nějakým skoro až 40 stupňům. Opět se nám vrací ta velká vedra. Takže kam vyrazit na koupák a u toho také poslouchat krokodýla? Třeba na koupaliště na Kraví hoře. Plavky, ručníky a můžete rovnou vyrazit, bude to tam, myslím si, že parádní. Otevřeno má samozřejmě i oblíbený biotop Brno Jih, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a prosím pěkně, také tam mají úžasnou italskou zmrzlinu. A zdravíme i na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený perfektní trávníček na slunění. Voda v bazénu je kolem 25 stupňů, tak si to užívejte s krokodýlem i dalšími 90, které chystám. A chystám je právě teď, 10 minut před 9:30.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.

0: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
1: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz
2: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
3: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
2: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
4: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
5: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
4: Amethyst Weltmeisau.
5: Více na amethystwelt.at.
6: Rádio Krokodýl.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Jasně, já ti splním přání, Trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
13: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
14: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Ace of Base dozněli na Krokodýlu 4,5 minuty po půl desáté. Mám tady pro vás dvě vstupenky na představení Kůň pátý element. Jedná se o představení plné kaskadérských výkonů, akrobatických prvků a také světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. A začedám, když uhodnete dnešní hit v jedné sekundě. Je připraven. Telefonní linka taky 603 103 103. Kdo pak na ní? Krokodýl, dobrý den?
2: Dobrý den. Haló, já vás neslyším moc.
1: Já vás slyším dobře. Rádio Krokodýl, dobrý den?
2: Ano, dobrý den.
1: Výborně.
2: Tady Zdenek.
1: Zdenek, výborně. Odkud navoláte, Zdenku?
2: Z Brna, z Vaňkovky.
1: Jak, aha, z Vaňkovky. Já jsem slyšel jakoby nějaký pneumatický stroj, jsem říkal z dílny, ne, z Vaňkovky, dobře. Možná
2: ne,
1: popeláři jo. Okolo.
2: Jo, jo.
1: Můžeme hádat?
2: Ano, můžeme hádat.
1: Jdeme na to. 3, 2, 1, go! No, tak to nevím, jestli jste tam něco slyšel, takové zvláštní zvuky se tam ozývají.
2: Ještě jednou?
1: Co ještě jednou?
2: Mohl byste mi to zahrát?
1: Jo, jasně, dobře, tady to je.
2: Last Ketchup.
1: Jo.
2: Pak?
1: Fakt, Ketchup Song, uhodl jste.
2: Tyhle, tak to je dobrý.
1: To je dobrý, tak gratuluju, vyhrál jste vstupenky, mějte se hezky, zatím, naschranou.
2: Naschranou.
1: Nakonec jsme to dali dohromady Last Ketchup a série, nebo taky Ketchup Song. Záleží na tom, jak ten název pojmete. Je to písnička z roku 2003 a zcela určitě je hrajeme Viktorům, kteří právě dneska slaví svůj svátek. Tak doufám, že si ho užijí nejenom oni. Dnes v úterý 28. července. Hezké dopoledne.

0: Hit v jedné sekundě Ketchup Song ohodnutil tenka na první pokus. Další devadesátky, ty budou následovat. Dáme Billyho Joela. Venga Boys. A taky bude Dream. Ano, na Krokodýlu nabízíme hit za hitem, přitom ani jeden dvakrát během dne. A navíc mezi 9. a 10. to jsou vždycky devadesátky, tedy muzika z 90. let. Hezké dopoledne.
1: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
2: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
1: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
2: No přece od Klimastylu z Hodonína.
3: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
5: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
6: A co bude ve stejné zemi?
5: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
7: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
8: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
9: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
8: Pršet nebude. Váš Volek.
10: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99.

0: Klasická diskoteka z 90. let na Krokodýlu, Sash Ecuador, byl to úplně přesně rok 1995. Co zahrajeme na Krokodýlu po 10. hodině? Například David Guetta, Alphaville a Ava Max. Bude také Rihanna. A s pokáčem vyrazíme do lesa. Dneska jsem v lese byl.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ano, v lese bychom mohli hledat stín a únik před velkými teplotami. I když nachystejme se, co přijde koncem týdne. Opět to bude atakovat až 40 stupňů. Teď máme v centru města Brna 23, Břeclav

0: kde chybí vyznačené modré zóny, trápí místní obyvatele. Jedná se o ulice Petrůvky, Čelakovského a Nevrklova. V těchto neoznačených ulicích totiž mimo obyvatel přilehlých domů parkují i řidiči, kteří nepatří mezi rezidenty a ve vedlejších modrých zónách mohou parkovat pouze za poplatek. Místní volají po co nejdřívějším vyznačení modrých zón i v těchto židenických ulicích. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o přípravě rozpočtu. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v noci na dnešek přiletěl do Spojených států, kde se setká se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský chce s šéfem Bílého domu a jeho týmem jednat především o obraně před balistickými raketami a o strategické spolupráci. Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 hodin. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na náměstí 28. října na křižovatce s ulicí Milady Horákové. Tvoří se tam kratší kolona ze všech stran. Jinak je v Brně na silnicích celkem klid. Komplikace očekávejte ale na křížení bratislavské D2 a D1 u Brna. Zdržení je tam ze všech směrů na pár minut. A na hlavním tahu ze Svitav na Brno pracují silničáři u Letovic a také u Svitávky. V obou případech čekejte kratší zdržení v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nachystejme se na návrat opravdu intenzivního léta, no až bude teplo, tak se určitě bude hodit nějaké osvěžení, že by zadarmiko. Ano, rozdáváme. I dneska budeme. Kde? A kde to bylo včera? To si povíme během chvíle tady u nás na Rádiu Krokodýl. Hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jirka je s dívkou. Padá hvězda. Rychle si něco přeji, ono se ti to splní. Já bych si přála, ale s takovým troubou jako ty bych se nikdy nedočkala.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin.

0: Jinde strávit následující dny než na koupáku, přátelé. Dneska naměříme až 31 stupňů, zítra až 34 a ve čtvrtek dokonce rtuť teploměru vystřelí až k 38. A proto většina z nás vyrazí k vodě, no a tak se na vás těší už teď na koupališti Zbíšov, kde si užijete několik bazénů, vyřádíte se v 80 metrů dlouhém tobogánu, zasportujete si na hřišti na volejbal a na plážový volejbal, zahrajete si ping-pong, k dispozici je Wi-Fi a taky lehá pro váš relax. No a aktuální teplota vody je osvěžujících 19,5 stupně. Osvěžit tělo ale můžete také na koupališti Slavkov, pokud to tam máte blíž. Vstupné je pro děti 50, čeká dospělí zaplatí 150 korun. Děcka se můžou čvachtat v brouzdališti i v dětském bazénu. K dispozici je i hřiště, zahrát si můžete plážový volejbal nebo ve stínu odpočívat hezky pod stromy a občerstvení dostanete hned na dvou barech. Tak mějte krásné léto s krokodýlem.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Bryan Adams o 10:30 tady u nás na Krokodýlu, kdy vám hrajeme hit za hitem a ani jeden dvakrát v čase mezi 6 a 18 od pondělí do pátku. Ale pokud vám něco zahrajeme v tomto čase po druhé, volejte hned studio 603 103 103 a vyhráváte. Tak nás pozorně poslouchejte a teď už naplníme bříška.
1: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
0: Kam dnes vyrazit na oběd za rozumnou cenu, tak Krokodýl vybírá brněnskou restauraci na Knoflíku, kde si můžete dát cibulačku za 19 korun a k tomu třeba jitrnicový a jelítkový prejt, zelí a brambory za 142 koruny. Pokud jste si vybrali, přejeme z Krokodýla dobrou chuť.
1: Za vším hledej menu. Šetříme s Krokodýlem.

0: hit za hitem ani jeden dvakrát, tak to je Krokodýl. My vám garantujeme, že každý všední den mezi 6 a 18 nehrajeme žádný hit po druhé, ale jestli se tak stane, tak je vaším úkolem volat Krokodýla, když budete první, vyhráváte. A my máme někoho na telefonu, kdo si myslí, že tenhle hit od All Stars Band, ty si jako já už dneska, jede po druhé. Je to tak, hezké dopoledne, koho zdravím?
1: Hezké dopoledne, tady Hanka z Třebíče.
0: Haní, já vás zdravím do Třebíče. Tak v kolik máte pocit, že jste tuhle písničku dneska slyšela?
1: Někdy kolem 9:30, nevím přesně.
0: Bylo to dřív, protože tenhle hit opravdu už dneska profičel éterem Krokodýla a bylo to mezi 7 a 8.
1: No, tak dokonce.
0: Kolik stáváte?
1: Dneska tak 6:30.
0: 6:30 a hned ladíte Krokodýla?
1: Ano, ano,
0: no, vy jste vzorná, tak to je parádní, to jsme za to strašně rádi a díky tomu, Hanko, vyhráváte právě teď od nás 2 vstupenky do domu Drahokamů nebo ametistové štoly v Ametist Welt Maisau v Dolním Rakousku. Tak 2 lupeny jsou vaše, já myslím, že to bude stát za to.
1: Ano, děkuji.
0: Tak si to užijte, někoho vemte sebou, nebo jestli to budete chtít nadělit jako dáreček, to už nechám na vás. Tak buďte se mnou, já si vás zapíšu. Díky, že ladíte. Krásný den, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
3: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
2: Amethyst Welt Maisau.
3: Více na amethystwelt.at.
4: Rádio Krokodýl.

0: www.klimastyle.cz.
1: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: míst. Pak jsme třikrát měli sex, teď jdu na cvikohousku jíst. Potkal jsem holku na disku.
1: Z krokodýla pokáč pro vaši lepší úterní náladu. Blíží se nám 11. dopolední, na čase dát si další čerstvé zprávy. Míše je tady se mnou, ahoj.
2: Ahoj a přeji vám pěkné dopoledne. V Pasohlávkách dnes kontrolují cyklisty. Více už ve zprávách.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Zveme vás na kytarový festival do Brna. V průběhu 7 festivalových večerů se vám představí umělci ze Španělska, Dánska, Německa, Peru, USA, Andory a Anglie. Kytarový festival Brno 2026 startuje už tuto neděli. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na kvuitar.cz.com.
4: Rádio Krokodýl.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Později už tam budem?
7: Přestaň! Štíhne mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 11. hodině na Krokodýlu skvělá Miley Cyrus. Taky si dáme Roxette. A nabídneme Sebastiana.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: To počasí bude krásné, dneska čekáme polojasno až skoro jasno, jen místy přechodně oblačno a teploty 28 až 31 stupňů, na severu našeho kraje lokálně jen 26.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkný den.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: V Pasohlávkách na Brněnsku dnes probíhá preventivní akce zaměřená na cykloturistiku. Policisté se od 9:30 pohybují na cyklostezce v blízkosti kempu. Zaměřují se na bezpečný pohyb cyklistů, význam a povinnost cyklistické přelby nebo povinnou výbavu kola. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný záčet.

0: přípravu na závěrečný Grand Slam sezony US Open na turnaji v Mexiku, kde plní roli nejvýše nasazeného hráče. 12. tenista světového žebříčku se také představí poprvé s novým trenérem, jímž je Francouz Frédéric Fontang.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Krásné dopoledne přejeme v této chvíli taky všem na silnici. A co se právě teď děje, co vás čeká za volantem, tak to prozradí Kuba.
3: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Žabovřeské ulici směrem na Královo pole na úrovni Pisárek došlo k nehodě osobního auta s nákladním. Zdržíte se v koloně od sjezdu na výstaviště. Na dálnici D1 na 223. kilometru mezi Vyškovem a Brnem stojí u kraje vozovky osobní vozidlo po nehodě. Místo je s opatrností plynule průjezdné. Ale provoz zůstává v obou směrech před 96. kilometrem a také tradičně na příjezdu do Brna po dálnici D2 ze Slovenska. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptylšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 11. Krásné dopoledne přeje Katka. No a před námi soutěž s krokodýlem cestovatelem. Společně se vydáme na velmi působivé místo s magickou atmosférou za zříceninou jednoho kláštera. Podrobnosti další nápovědy už za chviličku a vyhrát můžete vstupenky na koncert kapely The Sweet. Tak si to nenechte ujít.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlápek vyleze z obchoďáku a zjistí, že mu mezi tím někdo naboural venku zaparkované auto. Za stěračem byla cedulka. Jak tohle píšu? Sleduje mě několik lidí, kteří si myslí, že vám sem píšu svoje jméno, adresu a číslo havarijního pojištění. Ale není to tak.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Krokodýl cestovatel připraven přesně v 11 hodin a 20 minut, kdy soutěžíme na Krokodýlu o dvě vstupenky na koncert kapely The Sweet. Vystoupí v amfiteátru v Mikulově 15. srpna od 18 hodin. Dva lupeny budou vaše, když se právě teď jako první dovoláte do studia na 603 103 103 a odhalíte místo, na které se dneska ptám. Tak tohle jsou dnešní indicie. Tentokrát se vydáme za zříceninou kláštera Premonstrátek, jehož počátky jsou datovány do 12. století. V latinském překladu nese název Růže nebes. Nachází se na okraji města Dolní Kounice v okrese Brno-Venkov. No a toto místo je velmi působivé svou zvláštní atmosférou a rozhodně stojí za návštěvu, protože pobyt v těchto magických prostorách by vám měl zlepšit náladu. Tak co víc si přát? Snad už jenom nejrychlejšího volajícího se správnou odpovědí, tak uvidíme. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka, kdo se dovolal.
1: Hezké dopoledne, ahoj Milan.
0: Milane, zdravím tě, slyšel jsi nápovědy?
1: Slyšel jsem a je to Roza Celý, Dolní Kounice.
0: Ještě něco k tomu řekneš.
1: No, že tam teďka bude v pátek Žalman.
0: A ty tam
1: a
0: budeš...
1: to mám blízko a jsem tam často.
0: Jseš tam často, to mě taky zajímalo. No tak perfektně, je to nádherný místo, já jsem ho taky viděla a znamená to pro tebe, když to tak dobře znáš, že máš teda dvě vstupenky na koncert, tak ti blahopřeju.
1: To je ještě supervější, díky moc.
0: Tak krása, jsem ráda, že máš radost, ať se ti daří po zbytek dnešního dne. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: No a krásné dopoledne i vám všem ladícím Krokodýla přesně v 11 hodin a 21 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
4: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6. až 18. hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
3: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
0: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
5: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
0: Amethyst Welt Maisau.
5: Více na amethystwelt.at.
3: Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
6: Hej, Fonci.

Donna Lewis na Krokodýlu o 11:30. No a během letošního léta vás opět osvěžujeme zadarmo a kde mezi vás dnes rozdáme lahodné probiodrinky, tak to vám prozradím už za chviličku. Buďte s námi a užijte si další hity.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Teplota venku stoupá a taky nezapomeňte na krémy s ochranným faktorem. Moc se nenamáhat a víc než na sluníčku se držet radši ve stínu. No a taky dodržujte pitný režim. Od toho máte i krokodýla, my vás osvěžujeme drinky zadarmo. A nově pro vás máme tento týden 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu, včetně dětí i těhotných žen. No a jak jste si to užili včera, pojďte si to poslechnout.
2: Je to tady krokohlídka, dělá radost přímo na Jakubském náměstí. Tady máme posluchače.
3: To je nejlepší rádio v Brně, který poslouchám vždycky na chalupě, když grilluju a chlastám.
2: Tak a pro biodrink pro tebe.
3: Děkuju moc.
4: Jsem Milada a ráno jsem slyšela v rádiu, že Krokodýl bude rozdávat na Jakubském náměstí drinky pro bio. Tak jsem si přišla. Těším se, jak budou osvěžující.
1: No, osvěžující drinky pro vaše lepší léto budeme nabízet v ulicích i dnes, a to odpoledne na Moravském náměstí, tak si to nenechte ujít.
5: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi e na konci.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
7: Mirage,
6: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
7: Migové,
6: Harley,
7: Single X,
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
9: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
10: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Cidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
9: Pršet nebude, váš Bolek.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: Jasně, já ti splním přání, trio.
13: Ryba jo.
12: Chytrý mozek.
13: Bujné svaly.
12: Kila dolů bez námahy.
14: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
15: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
16: Rádio Krokodýl.

0: Kohouti a Kimbra, tady u nás na Krokodýlu, blíží se 12. hodina. Hezké poledne vám přijí Katka a Míša, máme další zprávy. Čau, čau.
1: Ahoj, hezké poledne. Šalinová trať v Brně dostává koleje. Povede mezi sukulenty a trávou. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 12. z krokodýlích hitu Taylor Swift. Budu Ace of Base. X.
3: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Sluníčko nám dneska bude přát k tomu 28 až 31 stupňů, na severu našeho kraje lokálně jen 26.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pracovníci na rekonstrukci tramvajové tratě v brněnské Renesské ulici už mají položené kamenivo i koleje, aby mohli v dalších dnech umístit do kolejiště zelený kryt vytvořený z rozchodníků. Ty budou v úseku mezi zastávkami Vojtova a Vsetínská. Šaliny se po trati, která slouží od roku 1994, rozjedou znovu první školní den, tedy 1. září. Více než 60 synagog a hřbitovů bude možné zdarma nebo za dobrovolné vstupné navštívit v neděli 9. srpna při Dni židovských památek. Loni to bylo zhruba 80 památek. Letošní 9. ročník akce zájemcům otevře památky, které prošly opravou, včetně těch, které nejsou obvykle přístupné. Johnson & Johnson nabízí až 5,5 miliardy dolarů na urovnání 10 000 žalob kvůli údajně závadnému

0: Celnice, pozor, aktuálně v Brně v Bítešské ulici před Pisáreckým tunelem směrem na Žabovřesky. Tady došlo k havárii osobního auta s nákladňákem, tak opatrně. Policejní hlídky jsou na náměstí Míru v ulici Křížová, Dornych nebo Trnkova. A na D2 na 3. kilometru ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě 2 osobních vozidel. Blokovaný je pravý jízdní pruh a kolona má téměř 4 kilometry, tak zpomalte, zpozorněte, šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: pana z Krokodýla přejeme dobrou chuť a už taky zdraví Mirku.
1: Ano, vrchní osvěžovač je připraven, i dneska vyrazíme do ulic, budeme vám dělat radost, Katka by taky chtěla osvěžit, jo?
0: To jsou výborný, lahodný, doporučuju.
1: Tak jo, dej si.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Po nehodě v nemocnici. Pane doktore, neztratím nohu? No tak záleží na tom, kam si ji schováte.
3: Ujáme vám.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Gloria Gaynor na Krokodýlo, teď jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Připraveni, jsme s mikrofonem v Řečkovicích a těch prcků se ptáme, proč chodí lidé do hospody.
2: Do hospody se chodí na pivo.
3: Protože můj tačka, když chce se strejdama na pivo, tak jde.
4: Někdo třeba jde do hospody, že si chce koupit třeba cigarety.
5: Nebo si tam může koupit limonádu.
6: Ten člověk chce jít na pivo prostě.
7: Že aj se malí děcka můžou jít s taťkem nebo s mámou na pivo a ještě na kofolu.
0: Tak na zdraví, pokud si dneska dáte jedno pivečko těch zlatíček nejmenších posluchačů, jsme se ptali v Řečkovicích, proč chodí lidé do hospody.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
9: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
10: To je.
11: Dobravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Jasně, já ti splním přání, Trio.
14: Ryba jo.
13: Chytrý mozek.
14: Bujné svaly.
13: Kila dolů bez námahy.
15: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
16: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je dobré mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: vašem letním rádiu Gazebo krok udělal, hrajeme hit za hitem, no a jdeme se podívat taky do škol.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Věra Babicová, jsem ředitelkou základní školy Komenského ve Slavkově u Brna. Na naší škole mají žáci povolený mobilní telefony v době výuky pouze ze zdravotních důvodů. Důvodem byla snaha přivést děti zpět ke komunikaci se spolužáky. Znovu se nám objevily ve třídách třeba Rubikovy kostky, některé deskové hry a podobně.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: tak to vám pěkně hraje Krokodýl. Léto, čekají nás stropy. Jdeme se podívat taky do ulic, krokodýláci právě teď.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude stejný název?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
4: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: One Direction, Krokodil, 13. hodina, Míša Kupská, tak tě zdravíme.
1: Zdravím a přeji pěkné odpoledne.
0: Co si dáme zpráv?
1: Nová letecká linka z Brna do Frankfurtu, více už ve zprávách.
2: Radio Krokodil. Hrajeme vám hit za hit.
0: A po 13. z Krokodila Rihanna. Tina Turner. Bude Adam Ďurica. To vám bude hrát Krokodýl.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás do muzea. Hledáte program pro celou rodinu? Technické muzeum v Brně vás zve na Schlanghammer v Hamrech nad Sázavou na akci Věda hrou. Čekají vás chemické a fyzikální pokusy, technické vynálezy, slavní vědci i ukázky práce kovářů na bucharu a ručních kovadlinách. Přijďte si užít den plný zábavy i poznání už tuto sobotu od 10 hodin. Více na www.tmbrno.cz.
2: Radio Krokodýl. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
5: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klimastyle,
4: www.klimastyle.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme nádherně teploty kolem 30 stupňů, zítra plus 33, skoro jasná obloha.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno společně s Jihomoravským krajem zahájili výběrové řízení na dopravce, který by měl zajistit leteckou linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem. Evropská unie souhlasila s tím, aby obě samosprávy podpořily letecké spojení z veřejných peněz, přičemž každá přispěje rovným dílem až 1,5 milionu euro ročně. Linka by mohla být spuštěná na jaře příštího roku. Nezcela běžný případ vyřešili policisté z ostravského odboru cizinecké policie. Zjistili, že 40-letá cizinka za téměř 150 tisíc korun zakoupila jazykovou zkoušku. Cizinci touto zkouškou prokazují znalost českého jazyka, což je jedna z podmínek pro získání povolení k trvalému pobytu v České republice. Ženě nyní hrozí až 3 roky vězení. Pátrání po 3letém Máriovi Gabčovi z obce Huncovce na severu Slovenska pokračovalo i během této noci. Chlapce, který zmizel v kukuřičném poli, se zatím najít nepodařilo. Policie proto do akce znovu nasadila desítky lidí, drony, vrtulník s termovizí i kinology a zároveň zveřejnila další informace o pohřešovaném dítěti. Bývalý biatlonista Jakub Čtvrtecký si po přechodu k běžeckému lyžování zvyká na nový styl přípravy. V rozhovoru pro svazový web řekl, že trénuje nyní víc. Musel také upravit techniku běhu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijeme. Víme, jak to jezdí. Teď si dávejte pozor na dálnici D1, pokud míříte směrem na Prahu, 202. kilometr. Máme tady odstavené nákladní auto. Kdyby cokoliv, volejte linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Zdá se mi, že náš soused se velmi dobře vyzná v dětské psychice. Když náš syn dostal buben, tak se jej s vševědoucím pohledem zeptal, a jestli pak víš, co je uvnitř?

0: Adam Ďurica na Krokodýlo, hrajeme hit za hitem.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: No a rybáři na Jižní Moravě se momentálně potýkají stejně jako loni se suchem a nedostatkem vody v rybnících. Situace je natolik špatná, ale možná budou muset ryby vylovit i předčasně. Tak uvidíme, budeme to pro vás i nadále sledovat. Jižní Moravu trápí velké sucho. 13 hodin, 20 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Je dobré mít dobré přátelé.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Flipside, happy birthday, pokud máte narozeniny, přejeme všechno nejlepší. Krokodýl, tohle vaše rádio, zdravíme i Markétku a třeba i vás. Můžete si zahrát vytek na přání dneska po 19. hodině. Budeme hrát podle vás.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na přání. Už dnes po 19. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno. Řipská 22.
6: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
7: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: A Aneta Langerová, 14. hodinka, čerstvé zprávy, Míša Kupská připravená, tak je zdravíme.
1: Zdravím a přeji hezké odpoledne. Zoo Brno vrací sisly zpět do přírody. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii DNA nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 14. hodině Katy Perry, Hot and Cold. Michael Jackson. Měra Eva Farná. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra skoro jasno, teploty kolem 34 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnští chovatelé ze zoologické zahrady vypustili v okolí Ivančic zpět do přírody část odchovaných sislů. Ti patří ve volné přírodě k ohroženým druhům. Záchranný program zahájila zoo už před více než 10 lety.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: V pondělí 3. srpna se v Bzenci zahájí výstavba dvou okružních křižovatek v centru města a dvou nových přechodů pro chodce s dělícími ostrůvky. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy pro řidiče i chodce při průjezdu městem. Stavební práce potrvají přibližně 3 měsíce. Po celou dobu bude doprava vedena kyvadlově. Parlament v Barmě schválil zákon, který umožňuje udělit trest smrti těm, kdo násilím zadržují nebo nutí lidi pracovat v centrech pro internetové podvody. Nový zákon podle úřadů pomůže v boji proti rozsáhlému odvětví kybernetické kriminality, které se v zemi v posledních letech rozšířilo. Vedoucí jezdec mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský, který měl o víkendu těžkou nehodu v polské rally, včera opustil nemocnici v Polsku. Na bolavá záda dostal od lékařů stabilizační korzet. Jak zdravotní potíže ovlivní jeho další program, neuvedl.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jsme na silnici, jak to jezdí, to ví Marta.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně je provoz zatím ještě relativně klidný. Kolona je ale hlášená na dálnici D1 u Velkého Meziříčí směrem z Prahy na Brno, a to v úseku mezi 143. až 148. kilometrem. Pomalý provoz převážně kamionů je na D1 u Brna v obou směrech. Zpomalíte na bratislavské D2 na příjezdu do Brna zhruba od 5.

0: Jirka s vámi, jsme vaše letní rádio.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Letní hity Krokodýla, tak co Krokodýláci, dáme vám v této hodině taky tip na schlazení, no a do té doby třeba Timbaland.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Dobrý den, prosím, krabičku cigaret. Chcete ty s rakovinou? Ne, ty s neplodností. Už tak mám 4 děti.

Ka-ching. Hit zájtem. Radio Krokodýl.

0: do tvý ruky.
1: Připravení k roku udělat si 112 tisíc korun. To jsou peníze, za které můžete letět na slušnou dovolenou u moře, nebo se vybavit třeba byt. Co vy na to, nová televize? Domácí kino? Peníze pro vás máme.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 112 tisíc korun. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
2: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
3: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
4: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
3: Amethyst Weltmeisau.
4: Více na amethystwelt.at.
0: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Krokodýl na koupáku. A my už posíláme pozdrav na koupaliště, které je pro vás připraveno u Zbíšova. Ano, osvěžení v krásně čisté vodě, dětský smích u bazénku, jízda na dlouhém tobogánu. No, tohle přesně nabízí koupaliště ve Zbíšově. Je tam i plážový volejbal, basket, tak se na vás těší ve Zbíšově. No a můžete vyrazit taky na koupaliště do Slavkova u Brna. Vstupné děti 50 korun, dospělí 150, brouzeliště pro děti, no a více na www.koupalištěslavkov.cz. Tak vyražte, těšíme se.
1: Krokodýl na koupáku. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stáhněte

vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Dobré úterní odpoledne s krokodýlem, s irskou pohodou, zpěvačky Eni, míříme k 15. hodině. Vy na nákup za pohybem, domů k dětem. Mimochodem, Eňa je páté dítě z 9, což je neskutečný. Mám tady Míšu Kupskou, zprávařku, pěkný odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Z kolika dětí seš ty?
1: Já jsem vlastně, bavili jsme se s pěti, mám dva nevlastní v Německu, takže pět dohromady.
0: Takže pět, já jsem ze tří a myslím, že to je úplně dost, jako, ale z 9 klobouk dolů před těmi rodiči. Co máš do zpráv? Vítej.
1: Vítám a pěkné odpoledne. Moravské náměstí protne dlouhý prostřený stůl. Podrobnosti už za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Minuta a půl do 15. Dáme Makarenu Krokodýli, taky bude Pitbull. Hodím vám tam Michala Hrůzu.
4: Bylo to poslední.
0: Doufám, že to bude jediná hrůza v tomhletom slunem odpoledni, kde nebudou chybět ani květiny od Miley Cyrus, které pošleme na kociánku Milanovi.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 15 hodin a 25 až 29 stupňů Celsia měříme na různých úrovních tady ve městě Brně. Zítra se těšíme, že bude velmi slunečná středa a bude silně tropická, protože zítra to vyšplhá až na 32 stupňů Celsia. Mimochodem ve čtvrtek taky 35.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Ve středu města, ve středu prázdnin, ve středu týdne. Ve středu tedy už zítra opět protne Moravské náměstí dlouhý prostřený stůl. Potáhne se od sochy Jošta až do parku k fontáně. Vstupné ke stolu je zdarma, rezervace není třeba a první lidé budou ke stolu usedat mezi 17. a 18. hodinou. Rybáři na jižní Moravě se potýkají stejně jako loni se suchem a nedostatkem vody v rybnících. Situace je špatná, ale zatím ne tak kritická, aby museli lovit ryby předčasně. Hlavní velké rybníky mají vody zatím dost. Opatření, která mají pomoct chovu a rybám přežít, už však aplikují několik měsíců.
0: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
2: Jižní Morava se stává v poslední době oblíbeným místem mívala severního. V zimě byl spatřen v Národním parku Podyjí. Teď ho nejnověji fotopas zachytila v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku. Ochranáři z něj nadšeni nejsou. Mýval totiž patří k nejúspěšnějším invazním druhům, které nemají přirozené nepřátele a vytlačují původní druhy. V sobotu byl 20-letý záložník Lukas Sál největším překvapením v základní sestavě zbrojovky Brno pro exponovaný zápas proti Spartě. Před vyprodaným hledištěm obstál, za což si vysloužil jak pochvalu trenéra Martina Svědíka, tak na začátku týdne novou smlouvu.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Úterní doprava komplikovaná nejenom na D2, Marto.
3: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Vážná nehoda nákladního auta s dodávkou uzavřela D2 na 4,5 kilometru směrem z Bratislavy do Brna. Poslední volný sjezd je na exitu 11 na Blučinu. V opačném směru je kvůli zásahu záchranných složek uzavřen levý pruh. Zdržíte se ale jen pár minut. Na dálnici D1 před 147 kilometrem směrem z Prahy na Brno si postojíte ve zhruba 8-kilometrové frontě. Ucpaná je kvůli tomu i cesta přes Velké Meziříčí. A zejména kamiony popojíždí v pravém pruhu na D1 u Brna, a to v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pohodové úterý nejenom na zavřenou dálnici D2, ale i vám jedoucím bez kolon, třeba za osvěžením. To vám dneska krokodýl přiveze na Moravské náměstí, proto taky Jirka už vystřelil a vám přeje pěkné odpoledne Petr Holík. Posíláme Miraj drahokamy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Junaty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Lomí mafiánská matka nad svým potomkem rukama. Co jen z tebe bude? Otec, postrach celého podsvětí. Já 10 let v base a ty? Ty přineseš ze školy jedničku schování?

0: Cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Kapela Pretenders, Don't Get Me Wrong, pěkné odpoledne všem, hlavně osvěženým. Osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. A kdo není osvěžený, tak by se měl potkat s Jirkou, s naší krokohlídkou, protože ta se od dneska odpoledne ještě postará. Každý den 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Probiotický nápoj je vhodný pro celou rodinu, pro děti, pro těhotné ženy. Včera jsme rozdávali, kde to bylo, Jirko Jakubák?
1: Je to tady, krokohlídka dělá radost přímo na Jakubském náměstí. Tady máme posluchače.
2: To je nejlepší rádio v Brně, který poslouchám vždycky na chalupě, když griluju a chlastám.
1: Tak a probiodrink pro tebe.
2: Děkuju moc.
3: Jsem Milada a ráno jsem slyšela v rádiu, že krokodýl bude rozdávat na Jakubském náměstí drinky pro bio. Tak jsem si přišla. Těším se, jak budou osvěžující.
0: Tam jsme začínali před 32 lety, krokodýláci, a vlastně teďka v sobotu to slavíme. Prvního to bude 32 let přesně, kdy začal oficiálně vysílat krokodýl. Takže osvěžení jste byli včera na Jakubáku. Dnes vás osvěžení krokodýla čeká znovu. Hlídku teď odpoledne vyhlížejte v Brně na Moravském náměstí.
4: Rádio Krokodýl osvěžuje. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
5: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
6: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz
0: 15 hodin 22 a půl minuty, připraven pro vás Pitbull a Mark Anthony. Dobré odpoledne, krokodýláci.
4: Rádio Krokodýl.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
8: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz
9: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Královna popou na krokodýlu, Like a Prayer, Madonna, dobré odpoledne s naším rádiem. Osvěžení dneska najdete na Moravském náměstí a kde levně natankujete, to už si řekneme za pár minut.

0: Krokodýl stále hity, Michal Hrůza na pořád a my jdeme na čerpací stanice, kde se mění ceny. Škoda, že to tak není levný, jako to bylo na pořád.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Třeba u nafty to jde prostě pořád nahoru, jakmile už do toho nezasahuje stát se svým omezováním výše ceny. Tipy na levný benzín, naftu v Brně a okolí Krokodýláci. Dneska Natural 95, nejlépe na tank ONO ve Slatině na Hvězdoslavově a nebo v Popovicích, kde je litr benzínu za 40 korun 50 haléřů. No a teď už nějakou dobu vládne trend, že je nafta prostě dražší, tak dneska aktuálně 41,50 za litr nafty ve Slavkově u Splavu, takže čerpací stanice Jolly Shopper. I tam natankujete velmi výhodně, možná nejvýhodněji, co se týká nafty, tak krokodýláci lehkou nohu na plynu. Jedeme s úsměvem a dáme si taky Duffy Mercy.
1: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl.

0: www.klimastyle.cz.
1: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi E na konci.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: We're gonna sleep tonight, krokodýláci, doufám, že vám není na spaní v tom počasí právě. Teď je přesně 16 hodin, dobré odpoledne s krokodýlem, ať jste na chatičce, na terase u kafíčka a někteří ještě v koloně od blučiny na D2. Doprava po zprávách, Míšo, co máš?
1: Ano, zrovna tady dvojka. Nehoda dodávky a kamionu zavřela dálnici D2 na Brno. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Takže trpělivost nejenom na D2 a dáme si mojo. Bude Gon Gon Gon, David Guetta. Bude Optimista. Change to the rhythm.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A je horko a bude ještě větší, krokodýláci. Brno 29, ve Výčapech a Beslavkově měříte 25,5 stupně, což je super. Ve Žďáře má 5 a 23 stupňů Celsia. No a středa bude tropická, a to hodně. Zítra až 32 stupňů Celsia, na Moravě 29 stupňů na Vysočině.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vážná dopravní nehoda uzavřela dnes okolo 14. hodiny dálnici D2 ve směru na Brno. Na 4,5. kilometru se střetla dodávka s kamionem. Hasiči z havarovaného vozidla vyprostili jednu osobu. Těžce zraněného muže převezl vrtulník do nemocnice. Doprava je odkloněna na exitu 11. Na Břeclav je provoz omezen na jeden jízdní pruh.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Velký palec nahoru a uznalé pohledy si od ostřílených jihomoravských záchranářů vysloužil Lukáš Šmerda z Vyškovska. Muž totiž nezazmatkoval, a když uslyšel zoufalé volání sousedky, které přestala dýchat její 3měsíční holčička, i hned přiběhl na pomoc. Při záchraně dívenky mu přitom pomohl předporodní kurz, který absolvoval před pár dny. Lvice Elza, kterou na začátku června Ministerstvo životního prostředí zabavilo z nelegálního chovu zápasníka Carlosa Vémoli, najde nový domov v Nizozemsku. Z dočasného azylu v liberecké zoologické zahradě šelma zamíří do centra pro velké kočkovité šelmy.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: V sobotu 3. října se v kulturním domě v Práčích u Znojma uskuteční jubilejní 20. ročník Grand Prix České republiky v šachu. Turnaj patří mezi významné šachové akce na Jižní Moravě. Letošního jubilejního ročníku se zúčastní i velmistr David Navara.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl zdraví na silnice, hlavně kde dvojce k Blučině, kde máme zapikáno. Marko, Marto.
4: Dobré odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Kvůli začínající odpolední špičce jsou již kolony v Brně na Zvonařce u Dornichu v obou směrech. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna na 4,5. kilometru je po vážné nehodě průjezdná jedním pruhem. Přesto ale očekávejte velmi silný provoz už od Blučiny. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je z důvodu omezení

0: Dobré úterní odpoledne všem s krokodýlem a samé dobré zprávy, ať jste na Moravě, Vysočině, na Chajdě, třeba ve Výčapech, anebo v Hodoníně, krokodýláci. Máme tady Hantec, zdarec.
1: Zdar, jak jsi viděl skoro k sníkalosti. Gomity, co to je? Pasové cunt?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Divadelní kritik je jako eunuch v harému. Vidí to každý večer, ví přesně, jak se to má dělat, ale on sám nemůže.

afraid of me.

0: Legendární krotitele duchu jednička, film Ivana Reitmana, který mimochodem vznikl o 10 let dříve, než začalo vysílat Radio Krokodýl. A my v sobotu máme rovných 32 let od roku 1994. Tohle je 84. A po 84. brněnské Hantec, takže Žanku zdarec.
1: Zdar, jak si viděl skoro sníkalo, hostci. Gomity, co to je? Pasový cunt?
0: Je to něco, co není dobrý, a když jsme to sondovali ve štadlu, věděl jeden.
2: Tak asi špatnýho, jakoby na něco takovýho je.
3: Drek, krám, zmetek.
4: Že je to špatný, prostě šmejt.
5: No, že je to špatný, škaredý.
6: Práva nějaká, špatná blba.
0: Tak přesně, poslední pán to řekl správně, špatná zpráva. Že drek může být lecos, že jo?
1: Pasový cunt je špatná zpráva. Tak vám přeju, abyste dneska nedostali žádný pasový cunt a měli betelný den.
0: Abyste třeba dostali osvěžení od krokodýla na Moravském náměstí. Betelný den všem.
7: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa. Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte! Poslouchej a vyhrávej. Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
8: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
9: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
8: Amethyst Welt Maisau.
9: Více na amethystwelt.at.
7: Radio Krokodýl. Petr Holík.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
11: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Už tam budem?
14: Nech toho!
13: Raději už tam budem?
14: Přestaň! Štěl mě vedro!
15: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Kapela Škvor, síla starých vín do Rajhradu, do Hrušovan, do Troubska. Taky do hornického města, do Zbíšova, kam zdravíme na úžasné sportovní letní koupaliště s 5 venkovními bazény. To je opravdu sportovní ráj s nádhernou zelení, 80 metrů dlouhým tobogánem, hřišti na volejbal, plážový volejbal, streetball, mají tam pingpongové stoly, knihobudku, kantýnu, všechno je pokryto sítí Wi-Fi, krokodýláci. Ve Zbíšově je to prostě nádhera. Pojďte si tohleto léto užít tak, jak má být. Ve Zbíšově se na vás nesmírně těší. Koupaliště Slavkov u Brna. Aktuálně nádherná vodička. Teplota má 24 bazénech, ve vzduchu 28,7 stupně Celsia, takže tam si to krásně, krokodýláci, můžete užít. Dospělí za 150, děti za 50, pro děti brouzdaliště, dětský bazén, také hřiště, zahrát si můžete plážový volejbal, užít si lahátko pod stromy, anebo využít dva bary. Koupaliště, kde to prostě ve Slavkově stojí za to.
1: Krokodýl na koupáku.
0: 16 hodin 31 minuta. Skočíme si bombu a dáme si Shona Mendeze a Galu. Dobré odpoledne. Petr Hejda.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: 90-kový Italo hit Gala Freed from Desire a teď dobrá zpráva z brněnského letiště, velmi čerstvá. Chystá se linka Brno-Frankfurt, dostala zelenou. Start se ovšem posouvá na příští jaro, teď se hledá dopravce. Linka má létat mezi Brnem a jedním z největších evropských přestupních uzlů 4x týdně. Závazek stanoven na 3 roky, město i Jihomoravský kraj jsou připraveny hradit každý 1,5 milionu eur ročně, takže celková podpora může dosáhnout až 3 milionů eur za rok. Od příštího jara to bude hotové. Brno, Frankfurt, krokodýly, ať to lítá.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus.
4: Jdeme na Hrady.
3: 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
6: A co bude ve scénáři?
5: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
7: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
8: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
9: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně Divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
8: Pršet nebude. Váš Volek.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Příjemné poslední červencové úterní odpoledne. No, za 4 dny srpen, vlastně polovina prázdnin a léta, tak ať si užíváte každý den naplno. I když je horko, tak šup do bazénu, prej i Renuška půjde do bazénku mezi rybičky, hlásí z Denda. Takže zdravíme i pejsky a zprávy, Míšo.
1: Přeji vám hezké odpoledne. Zoo Brno vrací sisly zpět do přírody. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii DNA nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pátá právě odbyla krokodýláci. Dáme si Jimmyho Cliffa, to je film Kokosy na sněhu mimochodem. Bude Pink Runway. Hodíme to do kategorie sen a bude One Kiss.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dua Lipa, Calvin Harris, taky připravení a teplota pořád vysoká. Brno 29, Šepkovice 27, Renda bude přihozená do bazénu, Slavkov 25,5 stupně a Vyžďáře 23. Zítra středa, tropická, 32 stupně, teplota na Moravě 29 stupňů na Vysočině.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnští chovatelé ze zoologické zahrady vypustili v okolí Ivančic zpět do přírody část odchovaných sislů. Ti patří ve volné přírodě k ohroženým druhům. Záchranný program zahájila zoo už před více než 10 lety.
3: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Pondělí 3. srpna se v Bzenci zahájí výstavba 2 okružních křižovatek v centru města a 2 nových přechodů pro chodce s dělícími ostrůvky. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy pro řidiče i chodce při průjezdu městem. Stavební práce potrvají přibližně 3 měsíce. Po celou dobu bude doprava vedena kyvadlově. Parlament v Barmě schválil zákon, který umožňuje udělit trest smrti těm, kdo násilím zadržují nebo nutí lidi pracovat v centrech pro internetové podvody. Nový zákon podle úřadů pomůže v boji proti rozsáhlému odvětví kybernetické kriminality, které se v zemi v posledních letech rozšířilo. Vedoucí jezdec mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský, který měl o víkendu těžkou nehodu v polské rally, včera opustil nemocnici v Polsku. Na bolavá záda dostal od lékařů stabilizační korzet. Jak zdravotní potíže ovlivní jeho další program, neuvedl.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl zdraví na plné silnice, pořád ještě hustý provoz. Při úterku, Marto.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně jsou hlášené kolony tradičně na Zvonařce u Dornychu v obou směrech. Na bratislavské D2 na 4,5 kilometru směrem na Brno se stále likvidují následky vážné dopravní nehody. Projedete tam jedním pruhem a zdržíte se od 8. kilometru. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se vytvořila fronta od 141. po 147. kilometr. Kvůli tomu se připravte na dlouhé zdržení i na průjezdu Velkým Meziříčím. Převážně kamiony popojíždí v pravém pruhu na D1 u Brna, a to obousměrně. A na hlavním tahu z Brna do Svitav budete popojíždět mezi Svitávkou a Letovicemi. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Marta Rafajová.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Pohodové úterý všem s krokodýlem i rafanům, kterým je vedro a půjdou do jezírka nebo do bazénu jako Renda. Renda to je Zdeňovo Zlatíčko. My taky máme Zlatíčka a dneska se ptáme, co dělá taxikář.
1: No, on třeba, když někdo je na večírku,

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jeste odpadky. Ty 100 miliony much se přece nemůžou mýlit.

0: Láska je štít krokodiláci kamufláž a jsou tady Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Oblíbená školička, lesná, kluci, holky a dneska otázka na jednu profesi. Co dělá taxikář, děcka?
2: Taxikář je člověk, co vozí v taxíku a když někdo mu zavolá a řekne mu příjmení nebo se ho objedná, tak on ho přiveze tam, kam chce.
3: Když někdo bude chtět někam jít a třeba nebude mít auto, tak si zavolá taxíka a on ho tam doveze.
4: No, on třeba, když někdo je na večírku a třeba tam pořádá víno, tak by nemohl jet v autě.
0: Tak zdravíme na večírky a pro všechny taxikáře, co jsou u krokodýla. Další písnička, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: 17 hodin 22 minuty, chichichy.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Ještě z času, kdy byly hodně populární satelity Krokodýl, asi začátek 90. Sleeping Satellite, Tasmin Archer, myslím, že i Petr Kotwald zpíval, jak můj přítel, satelit je samolibý. Tenhle satelit je spící jako někteří studenti nebo žáci ve školách a proto to ve školách dělají tak, že třeba omezují mobilní telefony a tablety Krokodýláci. Fandíme této snaze, zdravíme do všech škol, kde už se to povedlo a která je jednou z nich.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jsem ředitelkou základní školy Krásného v Brně, jmenuji se Žanet Macháčková. Zákaz používání mobilních telefonů u nás ve škole máme nastavený dlouhodobě, více než 10 let a mobilní telefony používáme pouze cíleně k výuce a máme s tím jen ty nejlepší zkušenosti.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl Alvaro Soler, Topic solo para ti. Čas půl šestá, 4,5 minuty. Za zvuky do roky 112 300 korun. Zvuk Rádia Krokodýl zní takto. Co se u tohoto děje, krokodýláci? Co jsme teď slyšeli za proces? Kdo ví a jste starší 18 let, tak můžete volat právě teď. 112 300 korun cash čeká na krokodýlu. Číslo do studia 603 103 103.
1: Krokodýl.

0: Nejenom do kouta hraje krokodýl Evu Farnou. Půl šestá, 8 minut a my se taky budeme ptát.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: My se budeme ptát, co se u toho může dělat. Tady je krokodýl Petr, někdo se nám dovolal na prachy za zvuky do ruky. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jitka.
0: Jitko, zdravím, kde vás máme, jak se máte?
2: Mám se úžasně.
0: Skvěle.
2: Mám se úžasně, dneska mi to všechno krásně vychází, tak mám radost.
0: A jste v Jihlavě nebo někde blízko Jihlavy, nebo kde jste?
2: Ne, kousek od Brna.
0: Od Brna, bezva. Po práci, máte po práci, máte...
2: Ano, čekám.
0: Pleno letost, bezva, tak ať vás brzo dostihne. V 18 máme souhlas, nám dáte, Jitko, jo?
2: Ano, všechno.
0: Děkuju, v tom případě jdeme na soutěž a na zvuk. Zvuk zní takto. Tak konečně se ptáme, co to je podle vás, Jitko, kousek od Brna.
2: No, dívejte, já teda nevím, ale protože mám ráda takový ty křehký kukuřiční plátky, křupavý, tak myslím, že to není ono.
0: Myslíte, že to je zdravé, tady ty křehké kukuřičné plátky, jo, podle vás?
2: Nevím, no mě to chutná.
0: Chutná
2: tak
0: vám to.
2: Třeba jo.
0: Jíte to často a říkáte, vážíte 35 kilo z postelí.
2: No, tak 45.
0: 45 je dobrý, to je dobrý. Tak, křehké kukuřičné plátky, asi nějaké jako křupnutí s tím nebo zlomení, že jo? Myslíte, že se s tím děje?
2: Ano.
0: Za 112 300 korun vám peníze vysype nebo ne, pane arbitře? Tak dneska prej ne, ale máte si nechat chutnat, mějte se moc krásně, děkujeme za inspiraci a mějte hezké letní dny vám taky, mějte se hezky, naschledanou.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
1: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Je dobré mít spřízněnou duši.
4: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
3: Stále s vámi.

0: Příjemné úterní odpoledne, ať relaxujete v autě nebo v člunu jako bývalý prezident a premiér na Vysočině. V autě máme Andrejku, jede směr Kanice, tak přejeme dobrou cestu velice. Je 6 právě teď, úplně přesně, a Míša má zprávy o čem?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Moravské náměstí protne dlouhý prostřený stůl. Podrobnosti už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na kytarový festival do Brna. V průběhu 7 festivalových večerů se vám představí umělci ze Španělska, Dánska, Německa, Peru, USA, Andory a Anglie. Kytarový festival Brno 2026 startuje už tuto neděli. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na kvuitar.cz.com.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity a bude Shanice. Miluju tvůj úsměv, dáme si Lemon Tree. To jsou Fool's Garden a Ale Farben, fantastický cover z roku 2021. Bude Život je krásný. A hodíme si Freddieho Mercuryho i pro ředitelku tamhle do Oslavan pro paní Alenku.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Aleně Lubasové srdečný pozdrav do Permónia, do Oslavan, do Strojíren a teď pozhled na teploměry, kde furt normálně svítí 29 Brno, Šepkovice 27, Slavkov 25,5 až Žďár 23 stupňů. Zítra středa jasná, 32 stupně budou. Na Moravě 29 stupňů, na Vysočině. Bude to tropické náročné, hodně píte.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve středu města, ve středu prázdnin, ve středu týdne. Ve středu, tedy už zítra, opět protne Moravské náměstí dlouhý prostřený stůl. Potáhne se od sochy Jošta až do parku k fontáně. Vstupné ke stolu je zdarma, rezervace není třeba a první lidé budou ke stolu usedat mezi 17. a 18. hodinou. Rybáři na Jižní Moravě se potýkají stejně jako loni se suchem a nedostatkem vody v rybnících. Situace je špatná, ale zatím ne tak kritická, aby museli lovit ryby předčasně. Hlavní velké rybníky mají vody zatím dost. Opatření, která mají pomoct chovu a rybám přežít, už však aplikují několik měsíců.
3: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Jižní Morava se stává v poslední době oblíbeným místem mívala severního. V zimě byl spatřen v Národním parku Podyjí. Teď ho nejnověji fotopas zachytila v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku. Ochranáři z něj nadšeni nejsou. Mýval totiž patří k nejúspěšnějším invazním druhům, které nemají přirozené nepřátele a vytlačují původní druhy. V sobotu byl 20-letý záložník Lukas Sál největším překvapením základní sestavě zbrojovky Brno pro exponovaný zápas proti Spartě. Před vyprodaným hledištěm obstál, za což si vysloužil jak pochvalu trenéra Martina Svědíka, tak na začátku týdne novou smlouvu.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Gratulace všem k dobrým smlouvám, krokodýláci, a taky vám, co tam nemáte před sebou tisíc aut a kolonu, že, Marto?
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Žabovřecké ulici směrem na Královo pole za sjezdem na výstaviště se srazila dvě osobní auta. Do kolony vjedete v Pisáreckém tunelu. V Ostravské ulici směrem do centra u nájezdu z Bělohorské havarovalo osobní auto. Provoz je tam částečně omezený. Další nehodu máme hlášenou v Porgesově ulici směrem na Vinohrady. Počítejte proto se zdržením. Fronta stále přetrvává na D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí mezi 142. až 147. kilometrem. Silný provoz zejména kamionů je na dálnici D1 před Brnem směrem od Prahy. A ucpaný je také příjezd do Brna po D2 z Bratislavy, a to zhruba od 4. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Marta Rafajová.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Po nehodě v nemocnici. Pane doktore, nestratím nohu? No tak záleží na tom, kam si ji schováte.

Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: do.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
2: Miluju tvůj úsměv a to skutečně moc. To byla Shanny ze začátku 90. let, zatímco vy milujete, když vás osvěží naše rádio. Jo, každý den nově 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Probiotické nápoje vhodné pro celou rodinu, pro děti, pro těhotné ženy. A kde jsme dneska rozdávali? No, Jirka nakonec ze štatlu vyrazil trošku na kraj do Bastru na Prigl.
3: Krokohlídka osvěžuje přímo na brněnské přehradě na Priglu a tady někoho máme. Pěkný den.
4: Dobrý den. Byli jsme na přehradě, dostali jsme pitíčko a je to tady fajn. Líbí se nám tady na výletě.
5: Dobrý den. Taky jsem na přehradě, přišli jsme se osvěžit trošku.
6: A byli jsme krmit ryby.
7: Ale krokodýla.
8: Zrovna jsme tu potkali Rádio Krokodýl a mockrát děkujeme za osvěžení, které jsme tu dostali při procházce na brněnskou přehradu.
9: Děláme tady langoše. Posloucháme Krokodýla, děkujeme za osvěžení.
2: Dobře, borci, taky jsme dneska dávali s našima mladýma langoše, dávali jsme si po takové jízdě na koloběžkách. Já myslím, že i kolem Priglu je to výborný, když vezmete třeba na kole na bruslích, tak užívejte i takhle v podvečeru a zítra se taky těšte na osvěžení s Krokodýlem pro biodrinky.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
10: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
11: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
14: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Kolíl zdraví do Oslavan, do Permonia, do Permoniště, taky do Strojíren paní ředitelku Alenu Lubasovou. Její oblíbený Freddie Mercury, Living on my own, doufám, že se máte krásně v Oslavanech s Permoníky. A tady další písnička, Mandraže motýly, pak se podíváme, jaké nás čekají tropické dny a teploty a za půl hodiny si spolu dáme taky písničky na přání.

0: Skatrain Krokodýl LLA 640.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Téma dne: zase přichází tropy a bude i 40 stupňů Celsia, krokodýláci. Dnešek, poslední den týdne, kdy se nejvyšší teploty odpoledne zastavují na hranici 30 stupňů Celsia. Ty další dny už mají meteorologové řadový strach. Ve středu začíná letní výheň, začíná k nám od jeho západu proudit mimořádně teplý vzduch. Nejvyšší denní teploty vzduchu čekáme mezi 29 a 33, zítra další dny 32 až 38 stupňů. Místy dosáhnou teploty skoro 40 a v části Jižní Moravy je tak sucho, že u nás hrozí vyšší riziko požárů než kdekoliv jinde v Čechách a na Moravě. Takže se sirkama, ohněm, nedopalkama opatrně, krokodýláci, a jinak se mažte, chraňte ve stínu, slunečníky, deštníky a taky hodně píte.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
2: Mirá,
1: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
2: Migové,
1: Harley,
2: Single X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodiláci dohráli Maroon 5 Girls Like You, 19 hodin 1 minuta a jdeme na písničky na přání.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Dáme si lhutu, záruční bude slza.
2: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím lhutu záruční.
0: Další písničky pak budou Krokodiláci na vás.
3: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. Hledáte program pro celou rodinu? Technické muzeum v Brně vás zve na Schlanghammer v Hamrech nad Sázavou na akci Věda hrou. Čekají vás chemické a fyzikální pokusy, technické vynálezy, slavní vědci i ukázky práce kovářů na Bucharu a ručních kovadlinách. Přijďte si užít den plný zábavy i poznání už tuto sobotu od 10 hodin. Více na www.tmbrno.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Krokodýláci, přichází k nám maximálně teplý vzduch od jihozápadu a dneska ještě jsme do 30 stupňů, zítra už jsme 29 až 33 a pozítří 32 až 38 a v pátek budou 40. Tak s tím počítejte, středa jasná, odpoledne 32, no problém, Morava 29 Vysočina. A tady jsou hlavní události dnešního dne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Díra do podzemí se objevila na brněnském Mendlově náměstí. Propad silnice způsobila havárie vodovodu. Dělníci místo opravují. Práce potrvají do pátku. V Blansku pokračuje obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci již dokončili některé cesty, posedové gabionové stupně nebo molo, které bude oddělovat část pro neplavce. Pokračují s výstavbou opěrných zdí nebo přeložky silnice na Češkovice. Burčák z nejranějších odrůd hroznů bude na jihu Moravy k dostání poprvé 7. srpna. Hrozny letos dozrávají přibližně s týdenním předstihem před dlouhodobým průměrem. Dlouhodobé sucho se pravděpodobně projeví na úrodě. Hrozny jsou menší.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Servus za volanty na silnice, Krokodýláci, jaká je situace? No, místy je to furt ještě takové bachrlaté. Marto?
6: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v ulici Úvoz na křižovatce se Sladovou srazilo osobní auto chodce. Počítejte tam s omezením. V Bystrské ulici u čerpací stanice havarovalo osobní auto s dodávkou. Kolona se ale netvoří. V Žabovřeské ulici směrem na Královou pole za sjezdem na výstaviště stále blokuje dopravu nehoda. Popouštět budete od Pisáreckého tunelu. Jinak je provoz ve městě již celkem klidný. Stále ale přetrvává fronta na dálnici D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí mezi 142. a 147. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu

0: napsání.
1: 19.09 Krokodýláci, hezký večer všem s Krokodýlem i dolů na jih na 95.4 FM, odkud už dostávám nějaké signály, zprávy, objednávky z Hodonína, tož všetky hodoňáků zdravíme. A na telefon jdeme 603 103 103, kdo to dneska začne? Halo, dobrý večer, Petr.
2: Dobrý večer, teď Valerian, čas, velkome.
1: No vydá, zdravím zasukované dálničně Meziříčí a hned máme je pán zase, Andělů
2: no,
1: na lince.
2: No, to vidíme zrovna tady od nás.
1: Jak to tam vypadá? Furt je to tam zapíkaný,
2: no,
1: Pavle, jo?
2: Most je úplně plný.
1: Úplně plný most. Takže prosím tě, nejen k úplně plnému mostu dáme písničku a pozdravíme hlavně koho, řekni.
2: Dneska bych chtěl poděkovat všem těm, co nám pomáhají a vy jste na prvním místě v radio. Vaše je fantastický a pomáháte mi s tím, že se můžu trošku bavit a poděkovat lidem. Samozřejmě bych dneska chtěl zahrát pečovatelskému ústavu velký Meziříčí, Zdeňku Orlover, všem se spíškám, všemu technickému personálu a paní ředitelce na Špigalové. Potom jsem si postavil seniorský dům vedle, kde nám vařívají obědy a tohle jsou tak těm bych chtěl taky zahrát, protože s nimi vycházíme velmi dobře do Brna do Bohunic, samozřejmě, kde mě dvakrát zachránili život, a potom do Třebíče, chirurgie 3, a ještě bych poslal taky Zdenkovi Bechovi normálně a všem těm dosazený na i Marcelce, a potom bych chtěl zahrát do Brna samozřejmě a všem těm, co nás mají rádi, a já mám takový

0: Tonight. Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Rádio Krokodýl a hity na psání.
2: Krokodýláci, písničky na přání, 19 hodin, 19 minut, jestli máte rádi andělská čísla, to znamená, že se vedle sebe opakují dvě, anebo až tři. A máte rádi ještě devatenáctky, máte třeba 19-letou dceru nebo 19-letou přítelkyni, tak právě teď je čas, kdy je tady 19, 19 a už to skáče 17, 18, teď tři devatenáctky vedle sebe, ať vám to štěstí přináší. Jdeme na telefon, koho tam máme, krokodýláci, dobrý večer, haló.
3: Dobrý den, já bych chtěl prosím poslat písničku pro kamaráda.
2: Dobrý den, kdo volá?
3: Adam Tran.
2: Adame, odkud a jakého kamaráda chceme potěšit a čím, Adame?
3: My jedeme do Brna a chci poslat pro kamaráda Martina Kopečka.
2: Odkud, Adame, jedete za Martinem?
3: Jedeme z Prahy.
2: Prahy, dobře. Jak jste daleko, kluci?
3: Třeba 30 minut od Brna, aha. Takže jsme skoro tam už.
2: Super, hele, Mezříč tam to trošku stojí, ale pravděpodobně v opačným směru, takže vás to doufám nepotká. Jakou písničku pošleme Martinovi?
3: Jo, já bych pustil něco od Taylor Swift.
2: Taylor Swift, třeba ok. Třeba, dobře, tak jo, Taylor Swift posílám, vzkaz bude jaký, Adame, pro něj, pro Martina?
3: Přejeme všechno nejlepší k druhému výročí k přítelem.
2: Hezký, tak krásný večer, dobrou cestu do Brna, mějte se strašně krásně, zdraví vás Krokodýl, ahoj.
3: Děkuji, krásně, mějte se.
1: Novinka Rádia Krokodýl, Taylor Swift.

0: Love Light od Adama pro Martina z dálnice z auta k výročí druhému. Gratulace i tady odsud z Krokodýla. Morava, Vysočina, 603, 103, 103. Na přání vám hraje Krokodýl. Za 5 minut půl osmé. Dobrý večer všem.
1: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
2: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
1: Poslouchej a vyhrávej. Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
3: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
4: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
3: Amethyst Weltmeisau.
4: Více na amethystwelt.at.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Radio Krokodýl a hity na psání.
0: Pořád to zvoní, krokodýláci, pořád se objednává. Tak co dáme dalšího? Tady je Petr, jdeme na telefon. Halo, kde je tam? Dobrý večer, prosím.
5: No ahoj, Petruko.
0: No ahoj, Řečkovice, Janičko, ahoj.
5: Ahoj, Miloško.
0: Jak se
5: no
0: máš?
5: Krásně, sluníčko svítí.
0: Dobrá nálada, díky sluníčku.
5: Ano, výborně, vínečko popí.
0: Je to náramný, je to úžasný, to jsme rádi. Kolik jsi už vypila vínečka, Janičko?
5: No, piju druhý vínečko.
0: Už piješ druhý vínečko.
5: Já mám půl litrový flašky.
0: Aha, no tak toho nemáš málo v sobě. Je vidět, že dodržuješ pitný režim. Dáváš si bílé nebo červené, prosím tě?
5: Bílé. Sladké bílé.
0: Bílé, sladké. A je to sudové nebo krabicové?
5: Ne, normálně jako sudové, jako flašky dvoulitrové.
0: Dobře. Takže prosím tě, odrůda je to jakože nějaký tramínek nebo sauvignonek nebo co máš ráda?
5: To je Gajdos.
0: Aha, to ani neznám, člověče, tak prosím tě, pí na zdraví, opatrně, tě z toho nebolí hlava a pozdravíme koho, řekni.
5: Ne, nebolí,
0: to je dobře,
5: naopak.
0: To je dobře, to jsme rádi. A koho pozdravíme s vínečkem?
5: No, hlavně přítelé, jeho otce, můj maminku, tebe do rádia.
0: Děkuju. Ano.
5: To mě znají, kdo tam volá a posílá mě písničku, tak já chci poslat jim sem.
0: Tak já taky, mám tady připravenou další lahvičku, otvíráme další flaštičku a měj se moc krásně, pěkný večer, papa, ahoj!
5: Ahoj.

0: Hit zajtem. Radio Krokodýl. Radio Krokodýl a hity na psání.
1: Fantastická písnička George Michaela z Řečkovic od pohodičky s vínečkem od naší věrné krokodýlky Janči, takže děkujeme, doufám, že vás i Fast Love možná trošku inspirovala a zdravíme 95.4 FM Hodonín, kde máme Jardu. Čau Peťané, rád bych dneska zahrál písničku pro barmanku Zuzanku do Armia, tancuje tam u baru do Hodonína a taky pro Petra do Tišnova, aj Leonu do Prošánek, aj Alex do Hodonína, do pohodičky v kuchyni, Lukáše do Třebíče a Jakuba do Hodonína. Moc děkuju, od Jardy do Beše z Hodonína, aj pro tebe do Rádia Krokodýl. Jardo, moc krát děkuju a všecky zdravíme. Hodonín, dobrý večer.

0: Rather be z Hodonína pro Hodonín, pro Alex, od Jardy, pro všechny, pro Ivku, pro Vlastu. A kdybyste se chtěli ještě přidat, mimochodem i pro Leonku, která už mi taky píše, že prej dneska měla výborný den v práci, takže i směr prušánky, zdravý krokodýl a máme 6 minut přesně po půl osmé krokodýláci. Stále se u nás hraje na přání. Dobrý večer a usmívejte se.
1: Je dobré se usmívat. Radio Krokodýl. Nechte se bavit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krokodýl zdraví na telefon 600 303 103. Je tam další hlas. Kdo ho má? Dobrý večer.
2: No, dobrý den, tady posluchaj Honza, Olomouckého kraje, zdravím.
0: Dobrý den, Honzo, zdravíme, zdravíme. Co budeme hrát od vás?
2: No, od vás, Olomouckého kraje, tak vyber nějakou pořádně vyletěného pecku. Jednou nechám výběr, Peťane, na tobě.
0: Dáme si teda v tom případě Sex Bomb, Honzo, to si myslím, že je hodně dobrý. Je to
2: no,
0: takový
2: je
0: sexy.
2: Tom Jones.
0: Toma Jonesa, přesně, no. Sex super, Bomb, super. Sex Bomb, you're my Sex Bomb. Na Olomoucký kraj, Honzo, pro tebe a pro koho ještě?
2: A tak já v takovém dneska takový toto, já bych to řekl, nevím, jenom pro mě.
0: Dobře, tak pro Honzu, Sex Bomb, Tom Jones, Mausty a krásný úterní večer. Halo, ahoj.
2: Ahoj, letní večer, ahoj.
0: Letní, ahoj.

0: Tak je směr Olomoucký kraj od Krokodýla, Tom Jones, Mousty. Honzo, dobrý večer a stále volejte 600 300 303.
1: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení. Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Tak nám tady taky zbývá pár vystoupení. Kdo pak na telefonu vystoupí právě teď? Tady Petr, dobrý večer.
2: Ahoj, Peťu, tady Peťa ze Žďáru.
0: Ahoj, Peťo, zdravíme Žďár. Nazdar.
2: Čau,
0: čau. Tak co, kočičko, jak se tam máme s Mírou?
2: No, Míra je v práci. Aha. Kočičky mám tady u sebe v posteli, tak je to dobrý.
0: Kolik jich tam máš teď v té posteli, Peti?
2: 10.
0: To je docela slušný. No. Dobře, a kolik jich je mimo postel?
2: No, hodně, oni mají venku aktivitu.
0: 30, ono je pěkně, dobře. Tak loví někde myšičky, nebo šli na lesní jahůdky. Dobrá, Peťulko, no. Co si dáme zahrát, než dojde Míra z práce?
2: A zase něco vyber.
0: Dobrá, OK, a pošleme to kam, prosím?
2: No, pošleme to tobě, Mírovi do práce, Jirkovi Vínerovi, obou dvou Milanům, hlavně Alex, Kometě, Brojovákům a všichni, co poslouchají.
0: Alex, všem hodoňákům, včetně Jarouška, krásný, fantastický úterní večer. A i na Vysočině se mějte úžasně. Papa Peti, ahoj.
2: Ahoj, čau.

0: normálně nezastavitelně, jak zpívala Sia Krokodýlanci, furt vyvoláváte. Kdo pak tam je? 7:45, minuta navíc. Halo, dobrý večer.
1: Zdravím, Svině, tady Věrda Jaru ze Slavkova.
0: A Čermáci, Slavkováci, no nazdar, děcka. Jak se tam máme před příchodem tropických vln?
1: Dobře. Dobře, ale jako je to takový, no... Se to zvedá pomalu, ta teplota.
0: A zvedne se to ještě teda pořádně, takže co s tím budeme dělat? Kolik toho vypijeme potom?
1: No, já tak 4 litry vody. No, já tak jako budu to tak nějak mixovat, dám si 2 litry vody a 2 litry piva.
0: Dobře, no. Dobře, Jaruška to má, myslím, lepší postup. Doporučuji se k tomu přiklánět. A když tak se rozvlnit jako včera u toho premiéra u Hrobaře, ne? Co, Jaruško?
2: No to jo. No. A taky Vildovi za tu písničku moc děkuju.
0: Ano, ano, ano, to si myslím. No, no. Taky to bylo za nějakou super dobrotu, že jo? Dneska předpokládám, taky už byla nějaká super dobrota, co?
2: No, akorát, že byly výpečky s bramborem, že jak Lidik už došel.
0: A, dobře, dobře. Co si zahrajeme? Máme tip dneska, nebo chceme nějakou dobrou devadesátku? A pro koho?
2: Nějakou pecku od kapely Guns N' Roses.
0: Dobro. Rychlejší, pomalejší, co?
2: To necháme na tobě.
0: Dobře, OK. A pro koho Guns N' Roses? Pistola růže?
1: Bude to pro nás, pro tebe to bude do studia.
0: Děkuju.
1: Dále to bude pro Bajkrosa Zdeňka ze Šipkovic, protože díky Krokodýlu vlastně my jsme se teď nějak dali taky do řeči a občas splknem trošku, takže to je taky takový fantastický chlap.
2: A je to fajn.
1: Dále pro Alex Dohodonína,
2: pro pána Andělu, pro Janču do Řečkový,
1: pro oba dva Milany a pro všechny ostatní krokodýláky, co poslouchají. A to je všechno.
0: Všechny krokodýláky zdravíme, hlavně ty naše milé hodoňáky, Alex, pohodička, než bude další noční, a mějte se moc krásně, Slavkováci. Čaute, ahojte.
2: Ahoj.

0: now? Where do we go now? To je pecka, jo, líbí se to i Vildovi Jarušce, nechali to na mě Sweet Child of Mine, Guns N' Roses s krokodýlem všem.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Doufám, že se těšíme i s tým Hodonínem, který nás právě poslouchá, krokodýláci. Čas 19.51, krásný úterní večer s krokodýlem do Klentinice, tam, co jsou Kohoutovice, i do skvělého vlasového salonu Kašaro, kde máme úžasnou Janičku Reiterman Vodvárkovou a tu zdravíme velice. Bo zítra, Janičko, narozeniny slavíš, tak doufám, že se i po práci s krokodýlem dobře bavíš, že ti děláme super náladu a že teď uděláme pořádnou parádu, když ti popřejeme k těm zítřejším 19. Aby ses na ten věk hlavně pořád cítila, stále se všem líbila, náramně si užila léto do vošku, tu úžasnou taložku a jak to máš a znáš, pořád pohodová byla. Za Kubička, Sebička, Sofinku, Ségru i za mě z krokodýla, Janičko, všechno nejlepší tobě, ať tě provází optimismus a síla. A tady je tvá nejoblíbenější kapela a písnička, ať je spokojená zítřejší parádní oslavenkyně, Vodvárková Janička. Všechno nejlepší.

0: Speciální song právě teď z Krokodýla Imagine Dragons Next to Me k narozeninám zítřejší oslavenkyni podle pana Božského ženě snové Janičce Reiterman Bodvárkové. Jani, všechno nejlepší a pěkně si to užívej.
1: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krokodýláci, 8 za pár minut, jdeme naposledy na telefon. Kdo pak tam, halo, dobrý večer?
2: Nazdar, Peťa, nečí bůl, mě se lepí ten jazyk na patro suchem, jak svině.
0: No nazdar, rytíři, zdravíme, vyschlé šepkovice. V pořádku, nic se neděje, prosím tě. Musíš s pejskem, s rendou taky do rybníčka nebo do jezírka, co?
2: To jo, ale je to kritický. Fotbalistům došla voda. Travnatý hřiště, jednou už je spálený, no takže...
0: No a to ještě, to nejlepší teprve přijde. Dneska máme poslední den, kdy je do 30 stupňů, od zítra to bude skoro až 40. Takže Zdeny, koho potěšíme a osvěžíme dobrou muzikou, řekni?
2: Písničku pošleme mojím holkám, zrovna tady mám tě holku Karolínku a dceru Moniku, pak ještě Věrce to pošlem, mexické Monice, tam mají období dešťů teda, upozorňuju.
0: Mhm. Gratulujeme.
2: Pozdravíme Jitku a Standu z Rodíkova, Dana Blaška ze Strachotina číslo Sklepa.
0: 55, Danes Daric.
2: Přesně, Kroboťáčky pozdravíme Tajgrovce, Kačenkou do Klova Utěchova, Janičku pod Stolovou horu a vy máte Slavkováky, pozdravíme a plus Pavlíka do Velmezu. Hezký večer a zavlažujte. Zdar, jak si mě přezdenek.
0: Zavlažujte, mějte se svěže a hodně pijte další tropické dny. Zdeny, mě se krásně, pěkný večer, zdar jak svíňa.
2: Díky, Peťane, čau.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Brněnská vila Tugendhat oslaví letos 25 let od zápisu mezi památky světového dědictví UNESCO. Hlavní částí oslav výročí bude akce, která o 2. srpnovém víkendu propojí zahradu vily se zahradami sousední Arnoldovy vily a vily Lovbér. Vrcholem programu bude videomapping na fasádách všech tří památek. Brněnští chovatelé ze zoologické zahrady vypustili zpět do přírody část odchovaných syslů. Ti patří ve volné přírodě k ohroženým druhům. Záchranný program zahájila zoo už před více než 10 lety. Nadcházející vlna veder, při níž meteorologové nevylučují, že výjimečně může teplota dosáhnout až 40 stupňů Celsia, ještě výrazně zhorší už tak extrémní sucho a prakticky po celé republice bude hrozit nejvyšší riziko šíření požárů.
0: Přehled dnešních událostí

0: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
1: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
2: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
3: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
2: Amethyst Weltmeisau.
3: Více na amethystwelt.at.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
0: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Díra do podzemí se objevila na brněnském Mendlově náměstí. Propad silnice způsobila havárie vodovodu. Dělníci místo opravují. Práce potrvají do pátku. V Blansku pokračuje obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci již dokončili některé cesty, posedové gabionové stupně nebo molo, které bude oddělovat část pro neplavce. Pokračují s výstavbou opěrných zdí nebo přeložky silnice na Češkovice. Burčák z nejranějších odrůd hroznů bude na jihu Moravy k dostání poprvé 7. srpna. Hrozny letos dozrávají přibližně s týdenním předstihem před dlouhodobým průměrem. Dlouhodobé sucho se pravděpodobně projeví na úrodě. Hrozny jsou menší.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

úterní krokodýlí pilíček se nám rozjíždí. 28. červenec máme a věřím, že i ten dnešní 28. den jste si užili a prožili ho příjemně. A příjemně budeme pokračovat dál i tady na vlně krokodýla se super hity. Tak si je vychutnejte. Krásný poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hezký poslech, krásnou noc. Dneska Viktor slaví svůj svátek. Viktorům, Viktorkům jen to nejlepší. Užijte si svátek i hit od nás z Krokodýla.

Dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

Z Krokodýla vás všechny zdraví Jarek Hemala, přeji krásný poslech, pohodovou noc. My budeme zdravit a samozřejmě vinčovat další hit vám, co nás ladíte a posloucháte. A to tady v centru města Brna na 103 FM. Tak užívejte si bezvadně další hity a jsou speciálně pro vás do centra Brna.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity, Jarek vám všem přeje krásný poslech. Dnes máme světový den hepatitidy, jenom abyste viděli. V Austrálii také den stromů, no a v Peru den nezávislosti. Teď ale vy mějte pohodu, dobrou náladu a ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, užijte hit za hitem.

Je dobré mít se s kým probouzet. To nejlepší po ránu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Stále si užíváte hity, to je dobře, Jarek přeje hezký poslech. Krokodýl je rádio, které pomáhá. Pomáháme vám, co píšete na pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by naši společnou pomoc potřeboval? Neváhejte a napište pomoc@krokodil.cz.

0: show.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Blíží se nám půlnoc na vlně krokodýla, je s vámi Jarek, možná vy se blížíte svému konci, jedete, ať už tady po silnicích Brna či Jihomoravského kraje, nebo na dálnici D1, D2, pohodu za volantem a další hit pro všechny řidičky a řidiče právě teď z krokodýla.

dopravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále se

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Brno je zřejmě starší, než si archeologové mysleli, a důkaz hledají kde? No, v tom nejstarším, co našli, v kostech. Ano, Brno pravděpodobně vzniklo před rokem 1000 našeho letopočtu, zjistili archeologové muzea města Brna. V laboratořích nechali otestovat lidskou kost, nalezenou při dřívějších průzkumech na Starém Brně. Dosud konkrétní poklad a doklad o počátcích města chyběl. Muzeum o tom informovalo v tiskové zprávě a bude hledat samozřejmě ten rok, kdy by to mohlo být. My se o tom dozvíme, vy také, pokud vyrazíte do muzea města Brna. Teď další je pro vás, Jarek přeje hezký poslech.

0: život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co chytíš, nejde jenom vodu vířit, souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířem.
1: Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Nadále si budeme užívat ten největší hudební výběr. Chystám ho pro vás. Jarek Hemala se vámi krásný poslech teď, ale razíme mezi naše nejmenší. Ano, vydali jsme se do jedné z brněnských školek, tam se zeptali Zlatíček na to, kdo je to porodník.
1: Je to doktor? Je to pan doktor, který rodí.
2: To rodí miminko. Zavytáhne někomu miminko z bříška, dává peníze, počítá.
0: Kdo je to porodník? Ptali jsme se těch nejmenších, kteří to mají nejblíž, že? Tak děkujeme za odpovědi, už další ty jsou připraveny pro vás. Jarek Hemala přeje krásný poslech. Teď už

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.
1: Na všechno mám dost času.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba po... Pochopíš, jak je těžké ne...

0: Dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.